0: I dneska v noci je s vámi Rádio Blaník, hrajeme hezky česky a za okamžik budeme pokračovat.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Ale ještě předtím bych vás chtěl pozvat na pěkné výlety napříč republikou. Máme pro vás stovky nádherných typů. My, blaniští krajánci, já a kolega Martin Císař vyrážíme do terénu třikrát týdně. No a seznam těch míst najdete v sekci Krajánek na internetové adrese radioblaník.cz. Jsou tam fotky, videa, celé reportáže a najdete tam i reportáž z horního hradu Hauenstein v Karlovarském kraji, kde jsem si povídal s hradním pánem, panem Pavlem Palackým, a zjišťoval jsem vlastně, co se tady na hradě děje, na co se tady můžete těšit.
3: My ho už tady po léta opravujeme a provozujeme jako zážitkový hrad. Takže pozveme k návštěvě prohlídkových okruhů, máme tři po hradě a v jeho okolí, ale také třeba k pobytové aktivitě. To znamená přespat na středověkém hradě v našich zařízených komnatách, dopřát si něco dobrého k jídlu a pití, a nebo si tady uspořádat nějakou zážitkovou akci, kterou si buď uspořádají sami podle sebe, anebo my ji připravíme na míru poptávce.
0: Já mohu vřele doporučit.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: No a teď, jak jsem slíbil, posílám další hezké české písničky až do 4 do rána.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je obloha převážně zatažená s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude zpočátku zatažená s přehánkami, postupně bude od jihozápadu i polojasno. K večeru budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy okolo 25. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
5: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.

Krásný a ničím narušený poslech vám od mikrofonu nočního vysílání Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je sobota 13. června roku 2026, kdy svůj svátek slaví Antonín, tak přejeme všechno nejlepší. 53. narozeniny slaví český herec Roman Zach a 52. český herec Jiří Vyorálek. A pojďme ještě do roku 2006, už je to 20 let, kdy se v Praze uskutečnil koncert americké hudební skupiny Guns N' Roses. Tolik tedy pohled do kalendáře a do minulosti a teď už opět hrajeme hezky česky.

tím souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně je obloha převážně zatažená s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude zpočátku zatažená s přehánkami, postupně bude od jihozápadu i polojasno. K večeru budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy okolo 25. Toliko počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.

0: Stále posloucháte Radio Blaník a teď pozvánka na celé tyto dva dny.
1: Víkend s Čechomorem
2: na Radio Blaník.
0: No a je to vlastně dobrá zpráva pro milovníky skupiny Čechomor, která slaví 25 let od vydání legendárního alba Proměny. A my pro vás taky něco máme. Tentokrát budeme rozdávat vstupenky na koncerty Čechomoru a přihodíme navíc i jejich nové album Proměny pokračování. To vše dnes a zítra na Rádiu Blaník. Tak číhejte a jakmile uslyšíte aktuální výherní písničku, kterou včas ohlásíme, volejte studio. Když se dovoláte jako třetí v pořadí, výhra bude vaše. Tak hodně štěstí.
2: Víkend s Čechomorem
1: na Rádiu Blaník.
0: A v dobrém ránu ortajním právě tu první výherní písničku. Tak buďte s námi, vstávejte s námi a užívejte si pohodové písničky pro vás z Blaníku.
2: Radio
3: Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásný den, je sobota 13. června, svátek má Antonín a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Na řidiče bude čekat omezení, stavbaři v noci na 14. června zbourají most přes D4 poblíž jíloviště a začnou stavět nový. Omezení potrvá do nedělního rána. Je také víkend otevřených zahrad. Lidé mohou navštívit veřejné i soukromé zahrady, parky, sady a další prostranství. Potrvá až do 14. června. V Praze na Letenské pláni se bude konat od 10 do poledne den s policií ČR. Ta představí svou činnost i techniku. Na akci budou i pražští hasiči, záchranáři, strážníci, celníci nebo příslušníci vězeňské služby. Majitelé skútrů zahájí v 8 hodin 23. spanilou jízdu, která letos povede z Prahy na Slapy. A v Českých Budějovicích se koná od 10 do 4 hodin den otevřených dveří dopravního podniku města. Návštěvníci mohou možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor a užít si doprovodný program určený dětem i dospělým. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

já frontu na pětník nestojím před rájem. Už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem.

0: ač není diskofil.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Dalibor Janda a Modré nad hlavou tady na Blaníku. Přiblížila se 6. hodina sobotního rána, tak za okamžik odstartujeme to sobotní dobré ráno. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta Suk. No a zahrajeme si pohodové písničky po zprávách samozřejmě. Budeme pokračovat. No a v příští hodině Extra Band, poslední zvonění. Taky zaspívá Michal Tušný.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný.
0: Nebo Hana Zagorová. No tak to slyšíte. Hrajeme hezky česky a za 5 minut už bude 6 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska nás čeká většinou proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě i četnější srážky. Teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 a v 1000 metrech okolo 14 stupňů Celsia. Rádio Blaník.
3: Dorméem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dorméo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jillylenau.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Schillerová chce navýšit schodek rozpočtu. Pražský archiv má dnes den otevřených dveří. Američané na mistrovství světa přejeli Paraguay. Hezké ráno přeje Radek Barkman. Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje zvýšit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Státní kasa se totiž bude muset podle ní vypořádat se značným nárůstem požadavků ministerstev, a to zejména ministerstva obrany, školství, zdravotnictví a nebo sociálních věcí. Právě ministr školství Robert Plaga se netají tím, že by chtěl citelně přidat učitelům. Archiv hlavního města Prahy dnes pořádá den otevřených dveří. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout například konzervátorskou dílnu, případně zjistit, jak se restaurují historické dokumenty. Připraven bude i program pro nejmenší. Akce potrvá od 9 hodin do 5 odpoledne a trasa prohlídky není bezbariérová. Vstup na ní je ovšem zdarma. Příbrami se po 10 letech konají hornické slavnosti. Akce je spojena s 30. setkáním hornických měst a obcí České republiky. Návštěvníci si užívají bohatý program a dnes bude také speciální průvod, jak potvrzuje ředitel Hornického muzea Příbram Josef Felfl.
4: Od 15 hodin připravilo průvod těchto havířů ve slavnostních uniformách v areálu Šepřínského dolu na Důl Anna, kde na nás bude čekat středověká hornická vesnice a současně tam budeme otvírat výstavu pojednávající o historii Příbramy v díle Jana Čáky.
3: Hornické slavnosti tady potrvají až do zítra. Do světového šampionátu ve fotbale vstoupil také třetí domácí tým. Spojené státy americké porazily v Los Angeles výběr Paraguaje 4-1, přičemž o svém vítězství rozhodli už prvním poločasu. Ve druhém zápase v Torontu pak Kanada pouze remizovala 1-1 s Bosnou a Hercegovinou. Po dietním startu turnaje jsou dnes naplánovány celkem 4 zápasy. Tolik zprávy Rádia Blaník a hezký den přeje Radek Barkman.
5: No a startujeme sobotní, dobré ráno.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
5: Minuta nás dělí od 6. Tak vám přeji krásný celý den. Rozjíždíme to s kapelou Krištof hned teď. Za chvíli taky Hana Zagorová, dneska už to vím. No a potom zazpomínáme na jednu úžasnou českou herečku, která by dnes oslavila 90. narozeniny.

0: Dobré ráno, tady na Blaníku doznívá Hana Zagorová. To byla písnička, dneska už to vím, z trilogie Slunce sedo, kde mimo jiné zářila i skvělá herečka Helena Růžičková.
1: Čeká nás budoucnost, o který se nám ani nesnilo. A celý svět se bude divit, co my Češi jsme zač. My už se nestratíme.
0: A právě Helena Růžičková by dnes slavila 90. narozeniny. Vzpomínáme na ní, byla to legrace. Všude, když jsem ji viděl v televizi, vždycky jsem se nasmál, i když někdy to bylo dost napínavé. Co taková jasněnka?
2: Čapi, čapi, čap. Ať mám hlavě mrak. Ať tam není nic. Černý nád.
0: Tak, to je vzpomínka na úžasnou českou herečku Helenu Růžičkovou, která se narodila v roce 1936. Opustila nás v roce 2004, no a dnes by tedy slavila 90. Tak, teď vám posílám Olympiky, Bonsoir Mademoiselle Paris, zpívá Jan Antonín Pacák a právě Antonín slaví dneska svátek. Takže Toníci, všechno nejlepší přejeme z Rádia Blaník. Krásný sváteční den vám všem. 10 minut po 6. hodině, to je aktuální čas.

0: je s vámi Rádio Blaník. Tohle byla písnička, kterou jsme mohli poprvé slyšet až po odchodu Miroslava Žbírky. Stihli naspívat ještě se svým synem a Davidem Žbírkou. Za 10 minut už bude 6:30, vy taky nejste sami a samozřejmě nám můžete pomoci vysílat. Teď mě aktuálně zajímá, jak to vypadá s počasím u vás, jestli taky prší, popřípadě jestli naopak ne. Kolik máte stupňů na teploměrech, dejte mi to vědět. Zavolejte na 800 109 109 anebo napište SMS na 603 118 118. Já vám do té doby zahraju Michala Tučného a taky Miley Cyrus. Těšte se, dobré ráno přeji.
1: Sluníčkové léto.
2: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
1: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
2: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
1: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
2: a vyhrajte peníze na ruku.
1: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
2: Sluníčkové léto.
1: S Blaníkem a Centropolem.
3: Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok 0.
8: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
7: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
8: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok 0.
7: Ozvěte se hned. Maxidotace.cz.
8: Maxi dotace.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Máme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, s vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět. Ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.

0: Miley Cyrus do pohody sobotního rána. End of the world. 3 minuty po půl sedmé, to je aktuální čas.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. To jsem zjišťoval, jak to vypadá. Dneska ráno je 15 stupňů v Berouně a je velmi příjemně. Dnes jsou hrnčíři u nás v Berouně, tak se tam jdu projít. Hezký víkend posílá přáníčko Lenka. Lenko, děkujeme. Dobré ráno na Blaníku. Dnes máme zataženo, stále prší, na teploměru 12, ale náladu nám to neskazí. Všem posluchačům i vám do skvělého rádia přeji krásný den, i když je deštivý. Dana ze Štětí. Děkujeme. Brno, Židenice, zatím oblačno, 16 stupňů, po slabém dešti. Pěkný den přeje Jura. Dobré ráno. Ve 4 hodiny dozníval déšť, momentálně 14 stupňů, sluníčko pokukuje, ale zatím převládají mraky. Pozdrav posílá ze Svitav Jarka. Dobré ráno, Dolní Podluží, zataženo 14 stupňů, posílá František. Tanwald 10, polojasno, po celonočním dešti opar nad lesy, zdraví Marta. Děkujeme, spousta dalších a dalších SMSek, díky za ně. Teď ještě telefonáty, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno, Vlastíku, tady Olda. Je tady u nás je takový 4-5 stupňů,

0: a vysvětluje malinko sluníčko na Berounsku.
1: Rádio Blaník, dobré ráno.
2: Krásné ráno, Blaníčku, zdraví vás posluchačka Pavsetín. U nás máme 13 stupňů, máme zataženo po dešti a vypadá to, že bude pršet ještě znovu.
1: Tak, Pepíku, díky moc za aktuální informace, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Blaník, dobré ráno.
3: Ano, dobré ráno, tady Sezana Prosek. Ptal jste se, jestli prší nebo ne. Tak až naprší a uschne, jak říkala Popelka. Tady u nás prší.
1: Tak jo, díky moc, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Ano, naste.
1: Tak jak to počasí? Co se bude dít dnes na obloze? Řekneme si s meteorology krátce po 7 hodině, tak poslouchejte dál. No a teď se projedeme Bílojavou 250. I když venku to není ideální, tak v rámci písničky proč ne? Jdeme na ní. Dobré ráno.

0: Tady na Blaníku doznívá Freddie Mercury, The Great Pretender. Já vám přeji krásné sobotní ráno, i když les kde upršené, jak jsme slyšeli, za 3:45. My se teď podíváme na náš web radioblanik.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. Kolega Daniel Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriansem z agentury Stemmark. Tentokrát o právě probíhajícím mistrovství světa ve fotbale.
1: Ten zájem v populaci je zhruba třetinový. Samozřejmě nás asi nepřekvapí, že ten zájem je častější u mužů. Není tam takový rozdíl ve vzdělání, jak bychom třeba čekali, tam je to jako napříč vzdělanostními skupinami poměrně vyrovnané. Nejsou tam toliko ani regionální rozdíl, že by se lišili menší a větší sídla. Takže skutečně jedinou dominantní odlišující kategorii je tady, řekněme, aspekt pohlaví, ale řekněme i ta míra zájmu nebo toho, jak ty lidé sledují ten fotbal, což je trošku logický.
0: A celé povídání si můžete poslechnout, popřípadě kouknout na video na našich internetových stránkách na adrese radioblanik.cz. Jdeme dál, do té 7 hodiny pro vás třeba Vašo Patejdl, voňavky děvčat, František Nedvěd a kočovní herci a teď Extra Band, poslední zvonění. Jedna ze školního prostředí, jdeme na ní.

0: Tohle byli Kočovní herci od Františka Nedvěda, vychutnali jsme si je na Rádiu Blaník v sobotním dobrém ránu. Zprávy před námi za okamžik, Radek Barkman nám prozradí, co je nového, no a já vám budu hrát Marii Rotrovou. Štěstí, věčný poutník, co taky zaspívá Karel Kot. A nebo Ilona Čáková, proč mě nikdo nemá rád. Hrajeme hezky česky za 5,5 minuty, bude 7 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, přeháníky nebo déšť, na severu a severovýchodě i četnější srážky. Teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 a v 1000 metrech okolo 14 stupňů Celsia.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
10: Lidé dnes mohou navštívit zahrady a parky. Začne se bourat most na dálnici D4 u Jíloviště. Zoologická v Táboře slaví 11. narozeniny. Hezké ráno přeje Radek Barkman. Veřejnosti se dnes otevřou zahrady zámků, klášterů i škol. K vidění tak při akci Víkend otevřených zahrad budou i místa, která jinak nejsou běžně přístupná. Vybraná místa mohou zájemci najít na webu akce. Celkem by se jich mělo zapojit až 350. Podle pořadatelů se však na některých z nich může vybírat i vstupné. Stavbaři dnes začnou bourat most přes dálnici D4 u Jíloviště. Ta bude tak na 9. kilometru uzavřená. Provoz by tu měl být obnovený přibližně v neděli dopoledne. Řidiči se po dobu stavby dostanou po objízdných trasách z Jíloviště do Všenor přes Klínec po místních silnicích a v opačném směru pak přes dálnici D4 a exity Řitka a Jíloviště. Zoologická zahrada v Táboře dnes slaví své 11. narozeniny. Program tu začíná v 10 hodin dopoledne a nabídne mnoho zajímavého. Co konkrétně, to prozradí ředitel Evžen Korec.
11: Bude zde velké množství atrakcí, bude tu skákací hrad, bude možné si nechat malovat na obličej a bude připraveno velké množství velmi zajímavých soutěží o ceny. Kromě toho bude pořádáno několik mimořádných krmení, kde budeme komentovat veškeré věci ohledně biologie a zoologie zvířat.
10: Doplníme, že slavnostní program dnešních narozenin bude probíhat do 3 hodiny odpoledne. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo obří fúzi. Konkrétně se jedná o převzetí studia Warner Bros. Se společností Paramount Skydance, a to v hodnotě zhruba 111 miliard dolarů. Dojde tím pádem ke vzniku nového mediálního gigantu. Podle úřadu fúze nepoškodila hospodářskou soutěž. Akcie firmy po skončení pátečního obchodování posílily zhruba o 3%. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
0: Ano, já vám přeju dobré ráno, ještě minuta, odbije 7 hodina.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Lec kde upršené ráno, jak už jsme slyšeli, jak by to mělo vypadat dál s tím počasím, řekneme si za chvíli s meteorology. Teď posílám další hezkou českou, tohle je Ilona Čáková, proč mě nikdo nemá rád.

0: Jestli tě budu mít rád, zpíval Karel Gott. Máme 10 minut po 7 hodině a vy jste s Blaníkem.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A spolu s námi ve vysílání taky meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Vojtěch Humlauf. Dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Jaká je ta aktuální situace venku? Prší?
2: Tak probouzíme se do převážně zataženého dne. Místy je také deštivo. Teploty vzduchu klesly k 14 až 10 stupňům Celsia, nejchladněji bylo na Sněžce necelé 4 stupně, nejtepleji naopak v Praze Klementinu necelých 16 stupňů.
0: A to máme 13. června. Co ten dnešek přinese? Jak by to mělo vypadat?
2: Tak dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, místy se vyskytnou přehánky, na severu a severovýchodě území mohou být četnější, teploty vzduchu vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy až na 25, v tisíci metrech na horách by mělo být kolem 14 stupňů, no ale povane docela svižný vítr od západu, 3 až 7 metrů za sekundu, v Čechách může přechodně dosáhnout nárazů na některých místech kolem 55 km hodině.
0: No a co zítřek, zlepší se to?
2: Tak zítra to bude velmi podobné s počasím, takže opět proměnlivá, převážně velká oblačnost. Přehánky ale budou ještě o něco četnější, vyskytnou se na většině území a ojediněle může i zabouřit. Na jihu a jihozápadě republiky budou přehánky jen místní. Ochladí se na teploty kolem 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy ale můžeme naměřit až 22. V tisíci metrech na horách by mělo být kolem 9 stupňů, na Šumavě až 12. No a vítr ještě trošku zesílí, povane čerstvý od západu 4 až 8 metrů za sekundu a opět místy s nárazy kolem 55 km hodině, až večer zeslábne.
0: No, takže nic moc, ale ten náznak návratu toho pěkného počasí tam je v příštím týdnu. A o tom si řekneme taky po 8 hodině, po 8:45, abych byl konkrétnější. Já vám děkuju za předpověď, mějte se hezky a se daří, naslyšenou.
2: Vám také, naslyšenou.
0: Pokračujeme dál za okamžik Marie Rotrová s písní Štěstí, teď nejnovější ABBA.

Většinu svých alb vydal nejenom v italštině, ale i ve španělštině. To byl skvělý italský zpěvák Eros Ramazzotti na rádiu Blaník. Doufám, že vás písnička potěšila. Za chvíli už prozradím, jak si můžete u nás na Blaníku vyhrát vstupenky na koncert kapely Čechomor. A nejenom to, tak poslouchejte, dozvíte se víc. A k tomu hezky česky Mandraže či Petra Janů, Moje malá premiéra. Za 6 minut už bude 7:30.

0: zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
2: Podívej se mi do očí.
3: Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
14: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
15: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v Přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
16: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Na Blaníku dnes už neexistující skupina Mandraže, písnička Brouci, kapela, která existuje a která hraje o 106, to je skupina Čechomor a my tu něco máme.
1: Víkend s Čechomorem na rádiu Blaník.
0: Právě Čechomor slaví výročí. Letos je tomu 25 let, co vyšlo legendární album Proměny. A my pro vás tento víkend máme pěkný dárek, respektive několik dárků. Jednak novou desku, Proměny, pokračování a taky dva lístky na jejich koncerty. Můžete si vybrat z nějaké nabídky, takže určitě poslouchejte, protože musíte číhat na aktuální výherní písničku, kterou vždy včas ohlásíme. A pro tuto chvíli je to Hruška.
2: O já pojedu daleko přes vody hlubo.
0: Jakmile zazní ve vysílání Blaníku, vemte telefony a volejte 800 109 109. Pokud se dovoláte jako třetí, bude to všechno vaše. Tak hodně štěstí.
1: Na rádiu Blaník.
0: Teď je 6 minut po půl osmé, já vám přeji krásné sobotní ráno. Pokud jste na cestách, tak hlavně dobrý dojezd. Pokud v práci, ať to utíká. A jestli máte doma pohodičku, třeba jste ještě v posteli. Proč ne? Je víkend, proč si neudělat relax?

30krát se tahle písnička udržela na vrcholu české desítky. Opět Radeček Eli, i tak to za to stojí. Pokud jste v pátek propásli, tak zítra si můžete užít reprízu české desítky v poledne. Co rozhodně stojí za to? Stát se našimi fanoušky na sociálních sítích. Když se zaměříme například na náš blanický Facebook, tak tady najdete spoustu zajímavostí o interpretech, zajímavá videa ze zákulisí, taky se tu dozvíte o všem, co se chystá v našem vysílání, nebo naopak tu naleznete to, co vám na Blaníku uteklo. Kromě toho si zde můžete připomenout ty nejhezčí sestřihy z Konopiště, zatipovat si s Krajánkem a Martinem Císařem, kde se nachází. Sem tam a tu pro vás máme i zajímavé hry o pěkné ceny. No, těch lákadel je tu opravdu velká spousta, takže pokud ještě nejste našimi fanoušky na blanickém Facebooku, staňte se jimi na adrese facebook.com/radioblanik. Dál, Olympik, proč zrovna ty? Já vám přeju dobré ráno. Teď je 7:45.

0: skupina Olympic a proč zrovna ty. Posloucháte Rádio Blaník, sobotní dobré ráno, míří do další hodiny. Za chvíli zprávy s Radkem Barkmanem a potom písničky od Pavla Vítka. Zahrajeme si pokáče. A taky dorazí babi Daněk. S rosou na kolejích. Hrajeme hezky česky a za 7 minut už bude 8 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes nás čeká většinou proměnlivá oblačnost, místy s přeháníkami na severu a severovýchodě i četnější srážky. Teploty 19 až 23, na jihu Moravě až 25 a v tisíci metrech okolo 14 stupňů.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
9: Milé české

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Při srážce dvou kamionů zemřeli dva lidé. Praha zaplatí olympiádu dětí ze svého. Tenisté Lehečka s Krejčíkovou si dnes zahrají o finále. Pěkné ráno přeje Radek Barkman. Dva řidiči dnes zemřeli brzy ráno na dálnici D2 při nehodě a následném požáru dvou kamionů. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice je proto uzavřená v obou směrech, tedy ve směru na Brno i na Břeclav. Maďarský kamion jedoucí ve směru od Brna tu v místě zúžení narazil do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč dálnicí. Policie odklání provoz na sjezdu v Chrlicích a u Blučiny. Praha bude ze svého rozpočtu hradit olympiádu dětí a mládeže, která se letos uskuteční přímo v metropoli. Původně se počítalo s příspěvkem státu, to ale ministerstvo školství nakonec zamítlo. Pokračuje radní Antonín Klecanda.
13: Je to docela smutné, protože taková akce je náročná na organizaci, posílení dopravy, sportoviště a tak dále. V posledních letech tam šlo 20 milionů každému kraji, kdo to pořádal. Nikdy se nikdo nekoukal na politickou reprezentaci. Skutečné náklady jsou nějaký 40 až 50 milionů.
12: Olympiáda se v metropoli bude konat od 21. do 25. června. Ve Višňové na Liberecku se bude dnes hlasovat o stavbě 8. větrné elektrárny. Obec však tentokrát neuspořádala referendum, ale anketu. Do ní se mohou zapojit pouze lidé z osad Andělka, Filipovka, Loučná nebo Saň. Pro obec jsou elektrárny výrazným zdrojem příjmu. Do rozpočtu díky nim získala za dobu jejich existence 12 milionů korun. Čeští tenisté Jiří Lehečka a Barbora Krejčíková budou dnes bojovat o postup do finále svých travnatých turnajů. Lehečka vyzve ve Stuttgartu lepšího z dvojce Shelton Shimabukuro. Na Barboru Krejčíkovou pak čeká v nizozemském Hertogenboschi polská tenistka Magda Linet. Může to být první finálová účast pro Krejčíkovou od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
14: No a sobotní dobré ráno, jede dál. Za minutu bude 8.
15: Vlasta Suk
11: na Rádiu Blaník.
14: Za chvíli vás pozveme na pěkný výlet. S kolegou hercem Mirkem Táborským jsme v tomto týdnu cestovali na výlety při vodě. No a v pondělí to bylo přes Vltavu a Boronku jižním okrajem Prahy. Tak pokud jste propásli tenhle výlet, za okamžik dáme reprízu. Teď posílám Pavla Vítka. Mám rád vůni tvý kůže.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník. Mám.

0: typ.
1: Pokáč, co by rodinný typ. Tak co, taky jste rodinné typy? Pokud ano, vemte děti na výlet. Kolega herec Mirek Táborský nás každé všední odpoledne krátce po 15. hodině taky zve na zajímavá místa. V tomto týdnu jsme se vydávali na výlety při vodě. No a pokud jste propásli pondělní díl, máme ho pro vás.
2: Milujeme Česko.
3: Na cestách s Blaníkem
2: a Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci. Léto je v podstatě tady a počasí láká k vodě a já vám tento týden nabídnu pár vodních tipů. Zbraslav leží kousek od soutoku Vltavy a Berounky a první doklady o Zbraslavi se datují k roku 1115, kdy byla jako jedna z 25 vesnic věnována nově založenému klášteru benediktínů v Kladrubech. V roce 1292 Václav II. Založil ve Zbraslavi na místě původního královského dvorce cisterciácký klášter. Dnes je obec součástí hlavního města Prahy. Pokud sem přijedete vlakem, dojdete od železniční stanice po chvíli na most závodu Míru. Unikátní stavba z roku 1964 proslula jako první obloukový most na světě, zbudovaný inovativní metodou samonosné svařované výstuže. Pojmenován byl po závodu Míru, což byl cyklistický závod, který se od roku 1948 konal jako největší amatérský podnik svého druhu ve východní Evropě. Turistická značka pak vede dál kolem Otovy vily, kterou si tu v letech 1909 až 11 nechal postavit knihkupec a nakladatel, vydavatel Otova slovníku naučného Jan Otto. Třípodlažní secesní budova s mansardovou střechou má vzhled malebného letního domu s množstvím dekorativních, figurálních a ornamentálních detailů. Ulicí jménem k přístavišti pokračujte ke skutečnému přístavišti, kde zastavují výletní lodě pendlující mezi Prahou a Slapy. Projděte po hrázi oddělující Vltavu od části původního koryta Berounky, kterým se do roku 1834 Berounka vlévala do Vltavy, a dostanete se pod Radotínský most, který je součástí Pražského okruhu označovaného jako D0. Ve skutečnosti se jedná o dvojici mostních staveb, z nichž jedna překlenuje Vltavu a druhá Berounku a každá má jiné konstrukční řešení. Fyzicky na sebe však plynule navazují a tvoří jediný most považovaný za nejdelší v České republice. No a já budu pokračovat okolím Zbraslavy i příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
2: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
5: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: A pokračování tohoto výletu nabídneme krátce po 13. hodině. Teď vaby Daněk, Rosa na kolejích, bude 8:45.
6: Tak je.

0: I v sobotu ráno vám hrajeme do pohody dnešního dne. Basic do neznáma na Blaníku 8 minut před 8:30.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Teď už je s námi ve vysílání taky meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Vojtěch Umlauf. Dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak dneska čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky na severu a severovýchodě i četnější. S teplotami od 19 do 23, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 14 stupňů. K tomu sem tam i vítr. Prozraďte, jak to bude vypadat zítra.
2: Tak zítra to bude velmi podobné s počasím, takže opět proměnlivá, převážně velká oblačnost. Přehánky ale budou ještě o něco četnější, vyskytnou se na většině území a ojediněle může i zabouřit. Na jihu a jihozápadě republiky budou přehánky jen místní. Ochladí se na teploty kolem 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy ale můžeme naměřit až 22. V tisíci metrech na horách by mělo být kolem 9 stupňů, na Šumavě až 12. No a vítr ještě trošku zesílí, povane čerstvý od západu 4 až 8 metrů za sekundu a opět místy s nárazy kolem 55 km hodině, až večer zeslábne.
0: Je tam nějaký náznak, že by se v příštím týdnu vrátilo právě letní počasí?
2: Vypadá to nadějně, během týdne by se mělo postupně oteplovat, když se zaměřím na začátek příštího týdne, srážek už bude výrazně ubývat, v pondělí tedy ještě na severu a severovýchodě se místy mohou objevit přehánky, ale jinde už jenom ojediněle. Teploty kolem 19 stupňů na jihu Moravy až 23, ale v úterý už bude převažovat slunečná obloha, jen přes den může být přechodně mraku trochu více a teploty už budou kolem 23 stupňů.
0: Tak sláva. Já vám děkuju, mějte se hezké, se daří. Naslyšenou.
2: Vám také, naslyšenou.
0: No a my jedeme dál za chvíli do pohody Ricky Povery, Mama Maria, nebo hezky česky Krištof. Život je krásný.
1: Známe to všichni.
3: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
3: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé v

0: je tady.
1: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
0: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
1: s českými písničkami a dětskými interprety.
0: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
1: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta, tak chutná mléko.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich megaslevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
8: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
7: Výstaviště Lysá nad Labem.
9: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
10: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na pnkosmonosy.cz.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
15: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
16: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.

0: dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: Skupina Krištof a život je krásný na rádiu Blaník, 6 minut po půl deváté. A život může být krásný i na nějakém netradičním místě. Co takový strašidelný zámek?
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Právě jeden takový jsem minulou sobotu navštívil. V roli krajánka jsem vás pozval na Vysočinu, na strašidelný zámek Draxmoor, kde jsem si povídal s kastelánkou a čarodějnicí Evou Černou.
2: Dobrý den, vítám vás na strašidelném zámku v Dolní Rožínce.
3: No a když se řekne strašidelný zámek, tak předpokládám, že tady bude spousta strašidel.
2: Ano, máme spoustu strašidel, máme strašidelné prohlídky jak pro menší děti, tak pro větší. Stačí se podívat na web, kde všechny informace najdete, ale jinak u nás potkáte samozřejmě draka, mě, starou čarodějnici, potkáte tady dušinku běhat, ale spoustu dalších strašidel.
3: Když bychom šli postupně, posluchač přijde, co bude na začátku, jak to probíhá?
2: Posluchač přijde na začátku, pokud má třeba menší děti a není si úplně jistý, jestli pro ně je prohlídka vhodná, tak my mu dovolíme nakouknout do první místnosti, kde zjistí, jestli jako ano nebo ne, a potom už jde dál. Na začátku na vás čeká krátké 3D kino, které vás uvede do té expozice, a potom už vás tam pustíme a jdete si sami, protože my se tam samozřejmě bojíme.
0: No a kdybyste se projeli tím výtahem? No, to bylo něco. Efekty, ten výtah jede dolů do podzemí zámku. Tohle si užijete. Všechno jsme to zdokumentovali a všechny ty bubáky a strašidelné efekty jsme natočili, nafotili, už to zpracováváme a brzy uvidíte video na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz.
1: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: Do terénu vyjíždíme i dnes. Kolega krajánek Martin Císař už se těší. V příští hodině se přihlásí a prozradí, kam to dnes bude, kam vyjede. Tak poslouchejte dál. Teď Milli Vanilli a já vám přeji dobré ráno.

0: Vítali tady Čechomor, písnička Hruška.
1: Víkend s Čechomorem
2: na Rádiu Blaník.
0: Nebyla to náhodou výherní písnička? Své o tom ví posluchačka Věra z Chrastavy. Věruško, dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím a příjemný den, i když deštivý, ale příjemný.
0: Taky vám přejeme. Já myslím, že je pro vás ještě příjemnější, co?
3: Já moc krát děkuju. Opravdu moc.
0: Vy jste to vystihla, Hrušku jste slyšela, zavolala jste a ejhle, jste třetí na drátě. Tak jaké jsou pocity?
3: No, víte co, na to, že manžela má v nemocnici, náhle ho odvezli, tak je to hrozně moc potěšující.
0: No tak to jsem rád, že jsme vám aspoň trošku zlepšili náladu, na manžela samozřejmě budeme myslet. A vy od nás získáváte nejenom nejnovější desku kapely Čechomor, ale taky dva lístky na koncert.
3: Moc krát děkuju.
0: Vůbec není za co, užijte si to, vydržte mi ještě na telefonu a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No a my tu máme další výherní od Čechomoru, Velické zvony.
4: Velické zvony.
0: Jakmile ji uslyšíte, volejte studio 800 109 109. Třetí na drátě vyhraje. Tak hodně štěstí.
4: Co to znamená? Co to znamená?
2: Víkend s Čechomorem
1: na Rádiu Blaník.
0: No, za chvíli třeba Hana Zagorová či Karel Zich s písní Paráda. Je 8:45.
2: Celé Česko fandí naši. Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
5: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
6: Šubiduby Amerika.
7: Šubiduby Amerika.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
5: Každý den na Rádiu Blaník.
8: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Je to paráda, Karel Zeich nám zpíval. Je to paráda, poslouchat Rádio Blaník i v sobotu ráno. Zanedlouho už se přehoupneme do dopoledního vysílání a zase to bude paráda. Miraj! Taky nám zaspívají Helena Vondráčková a Jiří Korn. A dáme i Jeleny s Hradišťanem Miluju tě. Vážně si budeme hrát na Blaníku dál. Hezky česky, za 6 minut odbije 9. hodina.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes čekáme zataženo, přeháňky k tomu nebo občasný déšť na severozápadě. Během dne protrhávání oblačnosti, teploty dnes vyšplhají na 19 až 23, na jihu Moravy až 25 a v 1000 metrech na horách naměříme okolo 14 stupňů Celsia.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio. Do každého počasí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
0: Vláda projedná dotace pro menšiny. Těžba dřeva v Česku opět poklesla. Volejbalisté si poradili s Bosnou a Hercegovinou. Krásnou sobotu přeje Radek Barkman. Vláda projedná nařízení o dotacích pro národnostní menšiny. Ty by nově měly poskytovat ministerstva školství, kultury a práce. Dotace by měly přispět k zachování a rozvoji kultury, tradic i jazyka menšin. Poskytovat by se měly zejména na umělecké nebo kulturní činnosti, případně na analýzy, nahrávky nebo vysílání. Měly by také směřovat na lepší integraci romských obyvatel. Těžba dřeva v Česku opět poklesla. V roce 2025 jsme ho získali o 6% méně než za rok 2024. Hlavní podíl tvořily jehličnaté stromy, a to převážně smrk a borovice. Celkovou situaci zhodnotil Josef Kahuda z Českého statistického úřadu.
14: Přestože těžba dřeva v roce 2025 opět klesla, stále se jedná o vyšší hodnotu. Kleslo také zalesňování prováděné uměle sadbou a sijí. Přirozená obnova lesa i přes snížení dosáhla poměrně vysoké úrovně 10 000 hektarů.
0: Lesy dnes pokrývají zhruba třetinu našeho území. Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů připravuje letní vystoupení. Na platformě Baťova institutu bude mít koncert pod širým nebem Harfika Symfonik. Ten bude charitativní a výtěžek ze vstupného půjde na podporu organizací Na cestě a také Charita Slavičín. V případě nepřízně počasí by se koncert uskutečnil v kongresovém centru. Čeští volejbalisté porazili na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě celek Bosny a Hercegoviny 3-0 na sety. Tím pádem mají po třech odehraných zápasech na svém kontě 9 bodů. K povinnému vítězství nad outsiderem nejvíce pomohl univerzál Patrik Indra, který nazbíral 17 bodů. V neděli vyzvou Češi v dalším souboji celek Dánska. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
6: A startuje dopoledne na Blaníku, tak vítejte u poslechu, za minutu bude 9.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
6: Tak bohužel dlouhodobý problém, ze zahrad mizí motýly. Jak je zase na naše zahrady vrátit? Prozradí kolegyně Iva Lecká už za chvíli v dobrých radách do zahrady. Ještě předtím hezky český Miraj, zatančíme si. A tohle je Michal David, největší z nálezů a ztrát.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Teď jsme se do Blaníku zatančili se skupinou Miraj. 9 minut po 9. hodině. Dál pro vás je Žoráš, voda, čo má drží nad vodou, a taky zpěvačka Suzy Quatro. Teď ale kolegyně Iva Lecká a jdeme na ty motýly.
2: Rádio Blaník uvádí
3: dobré rady do zahrady.
4: Krásný dobrý den. Když se řekne zahrada, většina z nás si představí místo plné života. V poslední době máme ale jeden problém. Ze zahrad mizí motýly. Asi jste si toho také všimli. Ještě před několika lety poletovali nad záhony babočky, modrásci nebo okáči. Téměř všude. Dnes je jejich počet výrazně nižší. Důvodů je několik. Úbytek kvetoucích rostlin v krajině, sucho i časté sekání trávníků. Právě dokonale upravený trávník se stává pro hmyz tak trochu zelenou pouští. Na první pohled vypadá krásně, ale motýl tady nenajde potravu ani místo pro rozmnožování. Přitom stačí opravdu málo nechat jeden kout zahrady růst trochu divočeji, vysadit levanduly, dobromysl, mateří doušku anebo třapatky. A pokud chcete motýly přilákat opravdu spolehlivě, zahradníci doporučují motýlí keř, známý také jako komule Davidova. Tento nenáročný keř kvete od léta až do podzimu dlouhými voňavými květenstvími, která doslova fungují jako motýlí magnet. Během slunečných dnů na něm můžete pozorovat několik druhů motýlů najednou. Pěstování není složité, komule má ráda slunné stanoviště a propustnou půdu. Dobře snáší sucho a na jaře jí prospívá hlubší řez. Za trochu péče se odmění nejen záplavou květů, ale také neustálým bzukotem a poletováním hmyzu. Motýly nejsou jenom ozdobou zahrady, jsou také důležitými opylovači a zároveň ukazatelem zdravého prostředí. Kde se jim daří, tam bývá pestrý a fungující ekosystém. Zkuste si během příštího týdne zapisovat, kolik různých druhů motýlů na své zahradě uvidíte. Možná vás překvapí, jak málo jich je. A možná vás to inspiruje k malé změně, která může mít velký dopad. Pokud máte na zahradě místo, vysaďte motýlí keř. Společně s několika kvetoucími trvalkami může vytvořit malé motýlí letiště, které oživí zahradu po celé léto.
3: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.

0: Basta.
1: Tady na Blaníku Marques, vayamos compañeros. Za chvíli bude 9:30, přejeme hezké dopoledne a zdravím kolegu Radka Barkmana. Jdeme na fotbal.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Hezký den. Čeští reprezentanti se po prohře s Jižní Koreou 1-2 vrátili zpět do Mansfieldu. Přistání poblíž Dallasu však neproběhlo bez komplikací. Kvůli bouřce totiž museli piloti udělat několik koleček nad městem, než jim bylo povoleno přistát. Trénink na základně Mansfieldu tak začal až kolem 8 hodiny večer. Na trávníku se však neukázal nikdo ze základní sestavy proti Korejcům. Čtvrteční zápas proti Jihoafrické republice v Atlantě potřebují svěřenci kouče Miroslava Koupka k zachování naděje na postup ze skupiny nutně vyhrát. Rozdíl mezi cenami piva na letošním mistrovství světa ve fotbale je mezi nejlevnějšími a nejdražšími stadiony téměř šestinásobný. Půl litr na Estádio Akron v Guadalajaře tak vyjde například v průměru pouze na necelé $3, tedy zhruba na 60 korun. Nejdražším Los Angeles si za ní zaplatíte klidně i $16, tedy přes 340 korun. Právě v Guadalajaře se přitom ke svému prvnímu zápasu představili Češi, kteří se do Mexika ještě vrátí k souboji s domácí reprezentací. Většina kanadských a amerických měst se pohybuje mezi 6 a 10 dolary za pivo. Tolik fotbalový speciál Rádio Blaník. Hezký den přeje Radek Barkman.
2: Blaníme naši. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
1: No a dál hezky česky za chvíli Tereza Mašková nebo Helena Vondráčková a Jiří Korn, jakoby nic.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
11: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
10: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
12: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
13: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
14: Mat. Ten obchod mám rád.
15: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
16: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
17: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
18: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
17: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
18: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
17: Ozvěte se hned. Maxi dotace

0: 条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: Žili Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Žili Lenau. Paruky pro všechny. www.žililenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
2: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
3: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
2: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
4: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel.

0: skupina Jelen, tak Jiří Pavlica s Hradišťanem a Miluju tě. Za 4 minuty bude 10:15. No a teď tady je kolega Krajánek Martin Císař.
1: Krajánek Rádia Plan.
2: Krajánek Rádia Planí.
0: Abych to upřesnil, není ve studiu, už vyjel na místo, kam nás dnes odpoledne pozve. A já se ptám, kam to bude. Martine, ahoj.
3: Už vyjel a dorazil tady v Příbrami. Slavnosti hornické jsou tady v Příbrami v plném běhu. Včera tady byl Pokáč, byla tady Mňaga Žďorpa, dneska je taky připraven bohatý program. No a samozřejmě Krajánek Rádia Blaník si bude povídat za prvé s ředitelem zdejšího muzea hornického, ale také s pořadatelem téhle akce. A více přinesu dnes po 14. a po 17. do našeho vysílání.
0: Tak se budeme těšit, Martine, a měj se krásně. Naslyšenou, ahoj.
3: Zdař Bůh, měj se krásně, zdravíme z Příbrami.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tak zase krásné pozvánky na výlet, už dnes odpoledne, teď Maria Rotrová a Lásko. A za okamžik třeba Palo Habera, kým prim ne spíš. Hezké dopoledne.

0: Boavera a Kým pri mne spíš? Na Rádiu Blaník. Přiblížila se 10. hodina, další pohodovky už pro vás vybíráme. Vy se těšte na Petra Spáleného, píseň Hráč.
1: Život je hrou vyhranou.
0: Taky zaspívá Marek Ztracený.
2: Časy se mění, jen mi ta zůstat.
0: A nebo Tereza Kendlová, Dáme si diamanty.
3: A tak já mám pozdě, hrdinkou na rty, ať ukradnou.
0: Hrajeme hezky česky, za 8 minut už bude 10 hodin.
4: Blaník za volantem.
0: A míříme se podívat, co se děje na našich dálnicích.
5: Dálnice D2 je stále obousměrně uzavřena po vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel na 11. kilometru. Policie provádí odklon přes Blučinu a Rajhrad. Řidiči na těchto objízdných trasách musí počítat s velkým zdržením. Proto doporučujeme, aby zvážili cestu přes dálnici D52 Vídeňská. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Petro, děkujeme. Kdyby cokoliv, tak zavolejte na naši dopravní linku řidičů 603 11 71 71.
4: Rádio Blaník, počasí.
0: Tak a jak by to dnes mělo vypadat? Na obloze podle meteorologů čekáme většinou proměnlivou oblačnost, k tomu přeháňky na severu a severovýchodě i četnější. Teploty dnes 19 až 23, na jihu Moravy až 25 a v tisíci metrech kolem 14 stupňů Celsia.
4: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: XXL výprodej v online shop.cz.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
15: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
18: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
19: Tuzemské farmy rozšiřují sortiment samozběrů. Letní filmová škola v Uherském Hradišti ocení Lábuse. Basketbalový Nymburk se může stát opět českým mistrem.
20: Pěkné dopoledne, přeje Radek Barkman. České farmy rozšiřují sortiment při takzvaných samozběrech. V nabídce se tak objeví i další druhy ovoce, zeleniny a nebo některých druhů bylinek. Zájem je nově také o řezané květiny. Sezona samozběru začala začátkem června. Nyní se mohou zájemci dostat ke kopru nebo k rebarboře. Mezi další letošní novinky se dostal také česnek. Ředitelství silnic a dálnic už vybralo sdružení firem, které přestaví silnici mezi Lechovicemi a Pohořelicemi. Náklady na opravu se vyšplhají až ke 2 miliardám korun. Stavba má nyní pravomocné povolení a ředitelství předpokládá, že by se mohlo začít pracovat ve 3. čtvrtletí tohoto roku. Silničáři mají v plánu postavit 3-proudovou silnici. Letní filmová škola v Uherském Hradišti promítne filmy francouzsko-polského režisera Romana Polanského. Ocenit by měla v rámci předávání výročních cen herce Jiřího Lábuse. Pokračuje programový ředitel přehlídky Jan Jílek.
17: Tak pokud jsme loni dali výroční cenu Oldřichu Kajzerovi, tak myslím, že dává smysl, jen nevíš logické, letos ocenit Jiřího Lábuse, který má obrovskou filmografii, nejenom těch hlavních a ikonických rolí, ale i hodně vlastně vedlejších. Ostatně svoje dva české lvy má za vedlejší role, za film Klauni a Amerika. Ale já třeba osobně si na něm hodně vážím toho, že je velmi otevřený spolupráci vlastně s mladými začínajícími filmaři.
20: Festival v Uherském Hradišti proběhne mezi 24. a 30. červencem. Basketbalisté Nymburka dnes mohou vybojovat svůj 21. ligový titul. Ve finálové sérii proti Pardubicím totiž vedou 3-2 na zápasy a pokud v dnešním 6. duelu uspějí, stanou se opět českými mistry. Utkání startuje v 17 hodin. Pro Nymburk by to mohl být poslední zápas české nejvyšší soutěži. Od příští sezony bude nastupovat pod hlavičkou Slavie Praha. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
21: Vlasta Suk
22: na Rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi, přeju krásnou sobotu, pohodové dopoledne. Za chvíli roztočíme vaše oblíbené slavné desky Hezky česky. Dneska skutečná lahůdka. Zamíříme do 90. let. Tak si počkejte, těším se na to. K tomu Hezké české od Marka Ztraceného či Petra Spáleného. Tohle je Hráč.
22: Rádio Blaník.
0: Necelé 2 minuty a bude 10 hodin.
23: Nesyčíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Status quo in the Army Now, 10 minut po 10. hodině a pojďme si prověřit vaše hudební znalosti.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A když jsem říkal, že lahůdka, tak doslova ano. Dneska si dáme italského nevidomého tenoristu, bude nám zpívat Andrea Bocelli a k tomu i italská zpěvačka Giorgia. Písnička z roku 1997 se jmenuje Vivo Perlei. Má dokonce dvě české verze a já se ptám, kdo pak je naspíval, alespoň jednu. Zavolejte do studia na 800 109 109. Teď tedy Andrea Bocelli, Giorgia a Vivo Perlei.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Krásná písnička, co říkáte. Andrea Bocelli, taky Georgia Vivoperley. Má dokonce dvě české verze a teď si řekneme, jak to vlastně je.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Ano, na Blaníku jsme roztočili slavné desky, hezky česky. Ptal jsem se vás, kdo pak to zpívá. Právě hezky česky. Tady jsou vaše tipy.
2: Dobrý den, tady Marie Zumpolce a tuhle písničku zpívá Leona Machalková.
3: Dobrý den, volám na písničku Pecka.
0: Tak zkuste.
3: No já si myslím, nebo já teda znám písničku od Jiřího Zonigy a od Lásy Matkovi.
4: Dobrý den, tady Michal. Já si myslím, že to je Leona Machalková.
0: Tak, a mě by zajímalo, jestli se ještě najde nějaký odvážlivec, kdo mi zavolá, protože dneska to asi je těžší. Tak Rádio Blaník, a tak to někdo vzdal. Rádio Blaník, dobrý den, kdo pak je tam?
5: Jaka, dobrý den.
0: Dobrý den, tak kdo to podle vás zpívá?
5: Leona Machalková a pan Hron.
0: Víte, jak to je?
5: Ne.
0: Je to, slyšeli jsme tam správně Jiřího Zonigu, Šárku Markovou. To je písnička, ta jedna česká verze, která se jmenuje Pro ní chci žít. Takhle to zní.
6: Je to muza, co nás vítá.
0: No a pak tu máme ještě jednu českou verzi, kterou zpívala Magda Malá a Petr Dopita. Jmenuje se Tak to chtěl Bůh. Představte si to.
5: No ale já mám na YouTube Leonu Machalkovou a pana Hronu.
0: Tak my to zkusíme prověřit, jestli náhodou to taky není, ale každopádně víme o těchto dvou. Tak jo, tak já vám děkuju za to, že jste zavolala a mějte se krásně, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: A teď už tedy Magda Malá, Petr Dopita.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: Písnička z jejich společného stejnojmenného alba z roku 2000. Český text napsal Pavel Smíral. Tak to chtěl Bůh.

0: Magda Malá, taky Petr Dopita, tak to chtěl Bůh původně. Andrea Bocelli, Georgia, Vivo Perlej.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Vy jste uhodli další českou verzi od Šárky Markové s Jiřím Zonigou. Zonigou, proč pro ní chci žít, tedy takhle se jmenuje. No a typovali jste hodně Leonu Machálkovou, dokonce jedna posluchačka říkala, že Leona Machálková to zpívá s Vláďou Hronem. Tak měla pravdu, ano, ale Leona Machálková s Vláďou Hronem to naspívala v původní verzi. Nikoli hezky česky. Česká verze s Leonou Machálkovou neexistuje. Tak jen pro upřesnění. Tolik tedy dnešní slavné desky hezky česky. Zase jsme se trošku přiučili novým věcem.
1: Slavné desky hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: A za chvíli Bonnie Bianco, Pierre Cosso s písní Stay, nebo hezky česky Tereza Kendlová, Diamanty. Za 8 minut už bude 10:30.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu svietlikyartus.cz.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na Intertas Plus.cz. Intertas Plus.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nevíš, ho!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
12: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
13: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
12: Výstaviště Lysá nad Labem.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Un, dos, tres!
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
16: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
17: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
18: Podívej se mi do očí.
19: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: skupina Čechomor, Velické zvony, další pohodovka za 5 minut, 10:45.
1: Víkend s Čechomorem na Rádiu Blaník.
0: Ale hlavně to byla výherní písnička, která opět mohla udělat radost. Posluchačka Eliška z Jindřichova Hradce na telefonu. Eliško, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, a vy jste to trefila, vy jste zavolala jako třetí v pořadí a tudíž, co to znamená, vyhráváte.
2: Děkuji.
0: A vy tam nejste sama, je vás tam víc, jak tak slyším.
2: Jo, dneska tady spolu s rodinou jedem na výlet do tábora.
0: No tak ať se vám hezky jede, tak já tam chci nějakou radost, když je vás tam víc. Máte radost? Tak já vám gratuluju samozřejmě, vydržte mi ještě na telefonu, ať se domluvíme, jak si výhru převezmete, jo? Naslyšenou. Další výherní písnička od skupiny Čechomor je před námi, jmenuje se Juliana. Číhejte na ní, jakmile zazní, volejte studio 800 109 109. A vyhrává třetí v pořadí.
1: Víkend s Čechomorem na Rádiu Blaník.
0: A do té 11. třeba Spice Girls, anebo Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Krásnou sobotu vám přeji.
1: Víte, proč se svíčková jmenuje svíčková?
3: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
3: na Rádiu Blaník.

0: Daniel Landa, písnička Šance ve vysílání Rádia Blaník. Všechny vás zdravím, přeji pohodové stále ještě dopoledne. A co si budeme hrát dál? Po informaci z dopravy a po počasí Václav Neckář zaspívá. Ale taky dáme olympiky. A nebude chybět Pepa Wagner. A spousta dalších. Hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 11 hodin.
1: Blaník za volantem.
0: Zuzka z dopravního ředitelství silnice a dálnic pro nás má informaci z dopravy.
2: Dopravní nehoda 2 nákladních vozidel nám uzavřela obousměrně dálnici D2 na 11. kilometru. Policie provádí odklon dopravy exity 3 Chrlice a 11 Blučina. Upozorňuje však řidiče, že na objízdných trasách se tvoří velké kolony a dochází k většímu zdržení. Doporučujeme řidičům, aby využívali na objízdnou trasu dálnici D52. A pokud pojedete po dálnici D1 ve směru do Prahy, zpozorněte na 22. a 5. kilometru. Zde nám havarovala 2 osobní vozidla. V místě počítejte s 5-minutovým zdržením.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv volejte i vy, naši dopravní linku 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: No jak to počasí dneska? Většinou zatažená obloha. Podle meteorologů nás čekají i přehánky nebo déšť. Co se teplot týče, dnes v maximech 19 až 23, na jihu Moravy až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
4: Pěkné dopoledne. V pivovaru ve Velkých Pobovicích za hodinu vypuknou slavnosti kozla. Těšit se můžete na tradiční festival plný hudby, zábavy, zážitků, dobrého jídla a piva kozel přímo od zdroje. Součástí jsou i speciální prohlídky pivovaru a chybět nebude ani degustace piv. Projdete si varnu, kde se dozvíte, jak se kozel vaří. Dneska se bude dětem líbit v Roztokách u Prahy. Středočeské muzeum totiž opět pořádá festival Léto na zámku. A v rámci této akce začíná ve 3 odpoledne workshop masek a tanečně divadelní koncert. A masky se budou vyrábět netradičně, z pampelišek. Vstupné je 70 korun. A milovníci aut by neměli vynechat akci na zámku Lobeč. Dneska se sem totiž již tradičně sjeli veteráni. A to jak automobiloví, tak i motocykloví. Čeká vás výstava ve dvoře zámku, pohodová orientační jízda v délce asi 80 kilometrů a večer je na programu koncert. Samozřejmostí je občerstvení. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.
12: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách.
11: To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Vlasta Suk
16: na rádiu Blaník.
0: Je 11. a přeji pohodové sobotní dopoledne a v této hodině se opět naladíme na jednu vlnu. Hostem Báry Divišové bude bezpečnostní expert a odborník na dětskou šikanu Josef Toman. Tak za chvilku začínáme, příjemný poslech.

0: Další krásná písnička za námi a skupina Rednex na Blaníku. Za okamžik třeba Kelly Family nebo Olympic Vlak, co nikde nestaví. Teď se ale naladím na jednu vlnu s Bárou Divišovou. Jdeme na to.
1: Na jedné vlně s Bárou Divišovou.
2: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Josef Toman, specialista na bezpečnost, se kterým dnes budeme mluvit o tématu, které je více než aktuální, a to je nejen dětská šikana. Vítejte.
3: Já děkuju za pozvání.
2: A ještě předtím, než toto téma s naším hostem probereme, tak já bych vám na něj v tuto chvíli prozradila tři věci. Uplave 400 bazénů na jeden zátah. Přestože vám poradí, jak zhubnout a ještě u toho v úzovkách přežít, tak si klidně dá ke svačině banánky v čokoládě. A mimo řady dalších jiných věcí také založil spolek Men's Factor, který se právě věnuje dětské šikaně a tomu, jak s ní bojovat. Všechno sedí?
3: Všechno sedí, je to tak. Ještě bych něco přihodil. Dobrý.
2: Kdybych vám teď dala jednu minutu na to, abyste mohl říct několik informací o šikaně nebo ty nejzákladnější, nejzásadnější informace o šikaně nejen šikanovaným, ale i třeba jejich rodičům, nebo třeba i těm, kteří se šikany dopouští, co by to bylo?
3: Myslím, že by to byla komunikace, aby ty lidé a děti a vůbec kdokoliv s tím má něco společného, aby začali spolu víc komunikovat. Já jsem byl nedávno v Poslanecké sněmovně na semináři, který se jmenoval Bezpečná škola 2006. A tam paní z prezidia policejního, paní Petrmanová, řekla určitou statistiku, která mě úplně vyděsila. Dělal se výzkum z 50 tisíc dětí, jakou mají každodenní interakci se svými rodiči, a to číslo je úplně děsivé, je to 11 minut. To znamená, že ta komunikace probíhá oblice, zbal si věci do školy, máš udělání úkoly, jak bylo ve škole, aby si lehnout. To je samozřejmě naprosto děsivě málo a možná v tom bude ten zakopaný pes, že pokud nebudou lidé schopni spolu o věcech, jako je třeba šikana, násilí, komunikovat, tak ta tendence bude spíš vzrůstající, bohužel.
2: Kde je ta hranice, kdy opravdu už to označit za tu šikanu?
3: Pokud to dítě nebo kdokoliv, i do práce, samozřejmě i v práci se může odehrávat šikana u dospělých lidí, mezi dospělými lidmi, pokud už se dostává ta oběť do stavu, že prostě už nechce do té školy chodit, že si vymýšlí, že simuluje nějaké zdravotní problémy a tak dále, tak je rozhodně to být v tom okamžiku být ostražitý a vykomunikávat ty věci, aby ty lidi, aby ty děti, když už třeba nemají důvěru ve své rodiče, to se taky může stát, tak ať najdou důvěru ve své nějaké kamarády v té škole, anebo ať najdou důvěru v ten samotný systém, v tu školu jako takovou, kde můžou třeba přes různé pracovníky, kteří se tím zabývají na těch školách, dneska už nějakého školního psychologa, tak budou schopni to odkomunikovat, ale je hrozně důležité, aby se s těma dětma jednalo ne jako nadřízený, podřízený, ale vlastně, aby k tím člověk navázal ten vztah, jako že jsou opravdu kamarádi, že si mu to můžou říct a že ví, že ta dotyčná osoba, která to řeknu, mě nezradí.
1: Na

0: Tohle byla vzpomínka na Kelly Family ve vysílání Blaníku An Angel. Teď máme krátce po čtvrt na 12 a za chvíli si dáme třeba Abu či Pepu Wagnera. Ještě předtím vším ale opět Bára Divišová a její dnešní host.
1: Na jedné vlně s Bárou Divišovou.
2: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes o dětské šikaně s bezpečnostním expertem Josefem Tomanem. Jaký případ dětské šikany vás třeba za poslední dobu možná až paralyzoval, šokoval?
3: Třeba mě překvapil případ šikany ze strany učitelů vůči žákovi. To byl případ kluka, nebo úplně jmenoval, aby jsme měli podávali trestní oznámení na tu školu a na školní inspekci, aby s tím začala pracovat. To byl chlapec, který měl ADHD a nevěděl, jak s tím má pracovat, a stávalo se ty děti, a štěstí měl tam svou kamarádku, která celé ty věci jako nahrávala vlastně, co se tam odehrávalo, jak ty učitelé s ním mluví, jak mu rozsypávají tašku před spolužáky na stůl, jak mu říkají, že skončí ve vězení stejně jako jeho otec, a to se odehrálo jako ve školním kolektivu. Jo? Takže tohle mě asi šokovalo úplně nejvíc, že jsou někteří dospělí, kteří rodiče dávají své děti na starost, a oni se můžou chovat až tímhle velkým způsobem. Hrozným způsobem samozřejmě.
2: Je pravda, že se, řekněme, zhoršuje ta situace, že přibývá případů šikany, že jsou děti agresivnější nebo společnost obecně?
3: Já si myslím, že agresivnější spíš ty projevy toho samotného šikanování nebo agrese jsou na úplně jiném stupni než před 10 lety. Když to řeknu zjednodušeně, před 15 lety se děti ještě jako fackovali, občas si nasadili kravatu. Jo? A díky tomu, že na ně má vliv různé věci, jako je třeba MMA a podobně, kdy vidí, a jsou to jejich vzory paradoxně, jo? Vidí lidi, kteří se kopají do hlavy, šlapou si na krk, mlátí se, sál u toho budácí, to si myslím, že a nikdy neřekne, že to je zápas, ale berou to jako, že to je takhle se společenské prostě s těky můžu klidně popasovat, což se často stává, že se ty děti takhle tímhle tím jako intoxikují vlastně až skoro, a to určitě v té společnosti jako nevyvolává úplně, nebo ty projevy potom jsou o to víc agresivnější, nebo to provedení toho samotného aktu je mnohem víc agresivnější, to určitě taky.
1: Na jedné vlně s Bárou Divišovou. S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
12: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
15: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
16: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.prageboats.cz.
17: Už vím.
18: Tak vzhůru na palubu.
19: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
20: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
21: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
20: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
22: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
23: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
24: Zábava vlny tobogány.
25: Co vás čeká?
24: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
25: Plno tobogánů a skluzovek.
24: Tak všichni rychle do plavek.
25: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
24: Relax, drinky, animace.
25: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
24: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
23: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
26: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.

0: První velký hit Josefa Wagnera z roku 2007 z alba Mě sílu dáš. A stejně tak se ta písnička jmenovala. Doufám, že jste si ji užili. Máme 3 minuty po 11:30.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tomanem. Jak já třeba jako rodič poznám, že buď mé dítě je šikanováno, anebo třeba, že i ono samo se může šikany dopouštět?
4: To nejspíš se vám to dostane asi ta informace třeba ze školy. Myslím si, že je to těžký nějakým způsobem to definovat v té rodině. Určitě změny chování toho samotného žáka můžou být určitý indicí, může to být nějaký neustálý poranění, může to být nějaký škrab samozřejmě, roztrhaný tričko a tak dále. Tam bych asi definoval, že to může být spíš ta oběť. Na druhou stranu tam může nastat i nějaká změna v nějakém jako nárůstu určitého nezdravého sebevědomí, jo, že někoho jsem přeplal jednou, dvakrát, třikrát, teď jsem nějaký keng v té třídě, už to může vyvolávat takový jako nezdravý pohled na věc. To jsou možná indicie, ale říkám, pokud to dítě tráví 8 nebo 10 hodin ve škole, tak by ta škola měla mít ty radary na to, že se tam něco děje špatně, protože si myslím, že každá třída má svého třídního učitele, což se pak už jako vysledovat nějaké anomálie není úplně takový problém, ale problém je spíš v tom, aby ty školy o tom mluvily, aby řekli, že my máme problém, ale potřebujeme ho řešit, a nejen, aby to vymlčovali a čekali, až se stane něco mnohem horšího.
3: Co bych měla jako rodič dělat potom v takovém případě, kdybych měla i podezření?
4: Kdyby jsem měl podezření na šikanu, tak zaprvé asi bylo dobré vyhledat nějakou pomoc, protože dneska vím, že ve školách už jsou různí pracovníci, kteří jsou školní psychologové nebo kteří řeší tyto problémy. Ale každopádně neotálet, pokud máte podezření, protože ono opravdu se ty věci, stejně jako otřes mozku, ty problémy se neustále nabalují při každém otřesu mozku a nemizí a neléčí se stejně, tak je potřeba přistupovat k těmto násilným formám mezi studenty a tak dále.
3: Je nějaká věta třeba, kterou by rodiče určitě neměli dětem ve chvíli, kdy se rozhodne svěřit se jim s tím, že je šikanováno, nebo že se mu děje ve škole nebo v nějakém prostředí něco, co už pro ní není komfortní, kterou bychom mu neměli říkat?
4: Myslím, že nejhorší slovo je takové, a nemůžeš se to taky trošku ty? To si myslím, že úplně jako totálně podrazí ty nohy toho člověka, který opravdu se do školy bojí, má hrozné obavy z někoho, kdo ho tam látí, šikanuje a tak dále, nebo se mu někdo posmívá. To si myslím, že tomu ty brány jako toho té otevřené komunikace úplně zabouchne. Myslím, že to je úplně to nejhorší. To je stejné, jako když přijde nějaká paní, že jí doma mlátí manžel a ona říká, nemůžete si to taky trošku sama. Jo, tím víte, že jakákoliv komunikace, nějakákoliv pomoc už je pro ní vlastně úplně nemožná.
2: Na jedné vlně
1: s Bárou Divišovou.
5: Pienso que un sueño para

0: Slunce dál svítí, naše nejnovější blanická hymna. A teď krátce před 11:15 je tu poslední část rozhovoru Báry Divišové s jejím hostem.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tomanem. My jsme tady otevřeli trochu téma možného handicapu nebo možného dluhu, řekněme, v rámci českého školství, že by se mohlo vyučovat třeba také něco jako vyjednávací výchova u dětí.
4: Komunikační,
3: jak jsou, výchova, no, komunikační výchova, jak jsou na tom dospělí. Nemají tady dospělí možná také velký dluh i třeba potom vůči svým dětem.
4: Rozhodně. A jak si myslím, že ty rodiče nějak přirozenou formou nechtějí ty děti s těma věcmi možná ani jako moc seznamovat, protože samozřejmě pocit, že nebo obecně se tak jako traduje, když o něčem mluvím, tak to svým způsobem jako přitahuju. Myslím si, že to je o té důvěře a o tom, jak spolu sdílí ty informace. Asi bych se zaměřil na to zdravé sebevědomí těch svých dětí. Protože aby věděli, co je pro ně dobře, aby věděli, kdy mají říkat ne, to si myslím, že je základ pro to, aby se určité dramatické situace nějakým způsobem minimálně to riziko snížilo v tom běžném prostředí.
3: A teď závěrem, mohl byste říct nějakou větu pozbudivou, jak vlastně pro oběti případné šikany pro jejich rodiče?
4: Myslím si, že by se měli uvědomit, jak ty děti, tak rodiče, že dneska existuje spoustu různých cest, jak na ty věci upozornit, jak je řešit, aby si uvědomili, že v tom nejsou prostě sami. Jak jsem zrovna říkal předtím, aby si uvědomili, že můžou sdílet ten svůj problém s někým, kdo je vyslechne, kdo jim poradí a kdo vlastně ukončí to trápení. Protože není nic horšího, než přihlížet tyhle ty věci, kde víme, že ten průběh a ty další následky toho chování se jenom stupňují. A čím víc dáme tomu zlu ten prostor k tomu konání, tím ta situace bude horší a horší. Takže oznamovat rychle, oznamovat pokud možno někomu, ke komu mám nějakou důvěru, a to je věc, která opravdu může ty věci upnout na samém začátku.
3: Já vám moc díky za to, že jste byl naším dnešním hostem a třeba někdy příště na viděnou.
4: Děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
3: A díky i vám, že jste nás poslouchali a že jste se dívali a opět se budeme na jedné vlně se poslechneme zhruba za 14 dní. Naschledanou, naslyšenou.
2: Na jedné vlně
1: s Bárou Divišovou.
0: A samozřejmě jsme to všechno zdokumentovali na video, si budete moci poslechnout už v poledne na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz, takže celý rozhovor tam najdete, určitě doporučuju. No a docela ode mě pro vás třeba činařsky, kapradí a taky zpěvačka Whitney Houston.

0: Filipe na Činelsky, písnička Kapradní, krátce před 12. hodinou, no a za chvíli už odstartujeme 60-minutovku plnou pouze českých písniček. Tak se těšte, zaspíváme si s Marií Rotrovou. Nabídnu skupinu Miráj, Lítej.
1: A tak si lítej, jsi volnej, teď už můžeš v klidu spát.
0: A s písničkou dorazí Heidi, Když se načančám. Vám i popolední budu hrát hezky česky a ta 12. tady bude za 6 minut.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Dneska odpoledne čekejme proměnlivou oblačnost na severovýchodě, četné přeháňky, ojedinělé bouřky, jinde jen ojedinělé přeháňky a později i polojasno, nebo dokonce skoro jasno. Teploty dnes 19 až 23, na jihu Moravy až 26 a v tisíci metrech kolem 14 stupňů.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Rádio Blaník, víkendové tipy.
3: Rádio Blaník.
4: Hezké poledne. Na zámku Kačina se dneska ponoříte do historie. Koná se tu akce s názvem Nezapomenutelná řemesla. Během té si připomenete, jakým řemeslům vládli naši předkové. Těšit se můžete i na řemeslný trh, divadelní představení a od 7 večer bude připravena strašidelná stezka. Za zajímavou výstavou se můžete vydat do muzea Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech. Od dneška je k vidění expozice s názvem Nezbytné maličkosti, dámské módní doplňky. Těšit se můžete na dobové pokrývky hlavy, šátky a šály, kabelky, peněženky, rukavičky, kapesníčky, punčochy, ale taky vějíře nebo umělé květiny. A na Konopišti se dneska konají národní myslivecké slavnosti. Připraven je bohatý program. Uvidíte práci sokolníků, těšit se můžete i na plemena loveckých psů a zkusíte si i lukostřelbu. Proběhne taky mistrovství republiky ve vábení jelenů a chybět nebudou ani dobroty. A samozřejmě, že se bude podávat zvěřina. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Plasta Suk
3: na rádiu Blaník.
4: Za dvě minuty bude poledne, já vám přeji krásnou sobotu, nádherné začínající odpoledne v naší společnosti. Teď si budeme celou hodinu hrát jenom hezky česky, tak se těšte. No a kromě toho se mnozí z nás těšíme i na dovolené, ano, čas dovolených pomaličku, ale jistě začíná. O jaké mořské destinace a zájezdy je letos největší zájem, řekneme si za chvíli. A vy mi klidně můžete napsat, kam se letos chystáte vy? Vyrazíte k moři, anebo zůstanete tady u nás v Česku. SMSky posílejte na 603 118 118. Tohle jsou Holky a Mám ráda.
3: Hezky česky na Blaníku.

0: Pavlík Tyryslza a srdcová dáma na rádiu Blaník. Máme 8 minut popolední. K obědu vám servírujeme hodinu plnou českých písniček. Každý den v tomto čase od 12. Čas dovolených se nám blíží, letos se spousta z nás opět chystá k moři. A o jaké destinace je největší zájem, to říká ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
1: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
0: Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy a Češi taky při výběru destinací stále více zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. A já jsem se ptal, co vy a dovolená, kam vyrazíte? Do zahraničí nebo zůstanete tady u nás v Česku? Spousta SMSek, tak některé z nich dáme do vysílání. Ahoj Blaníku, my za týden jedeme na zaoceánskou loď po západním Středomoří. Jedeme už po čtvrté, protože je to super, vaše Kaladěnka. Tak užívejte. Dobrý den, letos letíme s manželem na dovolenou do Kalábrie. Už se moc těšíme, přeji hezké prožité léto. Jolana, tak taky vám přeji, ať si to užijete. Blaníku, já už po dovolené, teď jsem byla v Egyptě, nádhera. Miluji moře a slunce. Teď už jen bazén a zahrada Ilona z Bohdanče. Tak Ilonko, počasí by se mělo vystříbřit. Tak příští týden si snad užijete i u vás na zahradě. Každoročně beru vnoučátka někam k moři, jen já, vnoučátka a kamarádka a je to prýmá, chci, aby měli s babičkou zážitky a měli jednou na co vzpomínat. Letos letíme na Korfu, Jana z Jihlavy. Janičko, tak vám taky přejeme, ať se vám tam líbí. A ještě třeba Jiska píše, sice mám ráda moře, ale není nad to, když člověka každý projede kus naší vlasti. Máme tady tolik nádherných míst, že se to nedá stihnout procestovat nikdy, takže preferuju spíše nějaké výlety u nás. Jisko, souhlasím s vámi, co by Blanický krajánek objevuju další a další místa několikrát týdně. No a když jsme u toho, tak samozřejmě seznam těch míst najdete na našich internetových stránkách, takže kdybyste chtěli na dovolené nějaké tipy, kam vyrazit, tak hezky po krajích to máme v sekci krajánek na adrese radioblanik.cz. Teď už zase hrajeme, hezky česky, jak jinak na Blaníku. Tohle je Karel Gott, to musím zvládnout sám. Za okamžik i Miráj, Lítej a taky dáme Heidi, jednu z pohádky. Když se načančám, tak to je výběr, který nás čeká už v příštích minutách. Tady na Blaníku.

0: to byla krásná písnička z autorské tvorby Jiřího Zmoška, Zdeňka Borovce a hlas od Heidi. Když se na Čančám, nádherná pohádková, což takhle Sadba princi, vzpomínáte, druhá polovina 80. let. Posloucháte Blaník, hodinu, kdy hrajeme jenom hezky česky, no a možná, že se tady objeví i tahle písnička. To je kapela Čechomor, Juliana a Výherný. Přesně tahle písnička vám může přinést volné vstupenky na koncert a skupiny Čechomoru a taky nejnovější CDčko Proměny pokračování. Tak poslouchejte, číhejte a v momentě, kdy uslyšíte, volejte studio 800 109 109. Za 8 minut už bude půl jedné.
1: Sluníčkové léto.
2: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
1: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
2: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
1: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
2: a vyhrajte peníze na ruku.
1: Možná.

0: je tady.
1: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
0: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
1: s českými písničkami a dětskými interprety.
0: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
2: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte. A přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
8: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
7: Výstaviště Lysá nad Labem.
9: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
10: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
9: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
10: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
9: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
10: Maxi dotace.
11: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
12: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
13: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
16: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: rádiu.
1: Jsme Rádio Blaník.
0: Vaše pohodové rádio.
2: Rádio Blaník.

0: Juliana a skupina Čechomor.
1: Víkend s Čechomorem
2: na Rádiu Blaník.
0: My rozdáváme volné vstupenky na koncert kapely Čechomor plus nejnovější CDčko. Posluchačka Radka z Postupic na telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: No a jelikož jste byla třetí, tak mi dovolte pogratulovat.
3: To je paráda, mám velkou radost.
0: No ale byly to nervy, že jo, když jsem vám...
3: No to byly teda.
0: Když jsem vás napínal, jaká vlastně jste ano, první, ano. Druhá. No. Tak úleva?
3: No velká, super. Mám velikou radost.
0: Tak paráda. Slyšela jste někdy Čechomory hrát a zpívat naživo?
3: Ano, určitě.
0: No takže víte už, do čeho jdete, já myslím, že to bude zase parádní. Taky mám rád. Tak si to pěkně užijte, stejně tak jako sobotní den. Co plánujete ještě na odpoledne, mi řekněte.
3: No nevím, já mám nemocnou nohu, tak asi moc ne, budu sedět na zahradě, užívat sluníčko, zrovna který no, máme.
0: Tak jo, tak to je dobrá záplata alespoň za tu nemocnou nohu, ta výhra,
3: určitě.
0: Co?
3: Určitě, super je to.
0: Tak jo,
3: velká
0: tak
3: radost.
0: Ještě jednou gratuluju, samozřejmě.
3: Děkuji.
0: Přeju hodně zdravíčka, ať se to brzo uzdraví a vydržte mi ještě na telefonu, jo? Naslyšenou.
3: Ano, děkuji moc, naslyšenou.
0: Pro vás ostatní tu mám další výherní písničku, Tady jsme doma. Číhejte, poslouchejte Rádio Blaník, jakmile zazní tahle píseň celá v našem vysílání. Volejte studio 800 109 109, vyhrává třetí volající.
2: Víkend s Čechomorem
1: na Rádiu Blaník.
0: Teď stále taky hrajeme pouze hezky česky až do té 13. hodiny. Tak za chvíli například Věra Martinová, to uhlaví džíny, Burma Jones, Samba v kapkách deště. No tohle, to je jasné. Petr Novák, já budu chodit po špičkách. Pohodový den.

0: Věra Martinová a to Love Jeany, posloucháte Radio Blaník. Za 5 minut 13 hodin, další české písničky už za malou chvíli, dáme si nejprve ještě počasí a taky dopravní servis, no a pak třeba Turbo, chtěl jsem mít. Helena Vondráčková zaspívá. A bude i Vladimír Mišík, ETC, stříhali do hola malého chlapečka.
1: Stříhali do hola malého chlapečka. Dívat se na sebe nesmět.
0: Tak se těšte, jsme Rádio Blaník, hrajeme hezky česky.
2: Blaník za volantem.
0: A máme tady problémy.
3: Hromadná dopravní nehoda na 11. kilometru nám komplikuje plynulý provoz po dálnici D10 na trase Praha-Turnov. Do kolony najdete od 5. kilometru a počítejte s více než půlhodinovým zdržením. 30 minut se také zdržíte na dálnici D8 při příjezdu do Prahy. Popojíždět budete od Panenských Břežan až po exit z Diby. Důvodem je dopravní omezení. A dálnice D2 je stále obousměrně uzavřená na 11. kilometru. Důvodem je dopravní nehoda dvou nákladních vozidel. Policie provádí odklon dopravy exity 3 Chrlice a 11 Blučina. Upozorněme řidiče, že na objízdných trasách se tvoří kolony. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Děkujeme, pokud se taky setkáte s nějakými komplikacemi, volejte naši dopravní linku 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Po zbytek odpoledne na severovýchodě většinou oblačno až zataženo, ještě sem tam přehánky nebo déšť, ojedinělé bouřky, jinde už spíše polojasno nebo skoro jasno, s maximy do 23 dnes. Na horách to bude kolem 14. Zítra nás pak čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost, tak tomu přehánky může i zabouřit a v maximech naměříme do 20 stupňů.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio.

0: krásné odpoledne. Zámek Dobříž dneska pořádá den otevřených dveří. Během odpoledne se můžete podívat třeba do zrekonstruované oranžérie nebo do francouzského parku, který je inspirovaný zahradami ve Versailles. Nebude chybět ani doprovodný program pro děti i dospělé, soutěže o ceny, odpočinková zóna anebo vystoupení folklorního souboru Kamíček. V Berouně se o tomto víkendu konají oblíbené hrnčířské trhy. Tradičně tu najdete nejen repliky berounské keramiky, ale i širokou nabídku keramiky, různých technik od hrnčířů z celé republiky i ze zahraničí. Součástí je také vinařský koutek, stylové občerstvení a nechybí ani hudební program. A pokud nemáte žádné plány na večer, tak se vydejte do hlavního města. Koná se totiž tradiční pražská muzejní noc. Centrem letošního dění je Muzeum Prahy na Florenci. Těšit se můžete na odpočinkovou zónu, občerstvení i doprovodný program, a to včetně hudebních vystoupení. Začíná se v 7 večer. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Pasta Suk
16: na rádiu Blaník.
17: Je 13 hodin, jedeme dál, hezky česky. Turbo, chtěl jsem mít, za chvíli taky skupina Divokej Byl a všem toníkům k svátku, jen to nejlepší.

0: Divoký byl, písnička Síť, 11 minut po 13. hodině. Za chvíli hezky český jelení, anebo Helena Vondráčková. Svou partu přátel ještě naštěstí mám. A teď taky jdeme na výlet s kolegou hercem Mirkem Táborským. Pokud jste propásli úterní díl našeho pořadu, máme ho pro vás ještě jednou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Pro tento týden jsem vám slíbil výlety k vodě a skončil jsem na Zbraslavi u Radotínského mostu. Provoz na něm byl zahájen 20. září 2010. Jeho součástí je i zavěšená lávka pro cyklisty a chodce, která byla postavena sice už v roce 2010, ale bez nájezdových ramp. Její zprovoznění se opozdilo kvůli sporu o prodej pozemku, na němž měla stát pravobřežní rampa a také kvůli procesním průtahům. A přispěly i povodně v roce 2013. Lávka tedy byla uvedena do provozu až 12. dubna 2014. Pěšinou podél Vltavy se pak dostanete k Lahovickému mostu, který byl postaven v letech 2001 až 2004 nad Berounkou, poblíž soutoku s Vltavou. Součástí Lahovického mostu je dvojice netradičně umístěných vyhlídkových plošin. Po vystoupání na tyto 9-metrové ocelové konstrukce se vám naskytnou výhledy na Radotín, Zbraslav a jižní část Prahy. A také na už zmíněný soutok Berounky s Vltavou. Za mostem stojí pomník postavený v 60. letech minulého století nad hromadným hrobem účastníků pražského povstání a vlasovců, konkrétně vojáků 2. pěšího pluku 1. divize ruské osvobozenecké armády, kteří padli v boji o starý železobetonový most přes Berounku. Zároveň tu jsou i pamětní desky se jmény místních, kteří přišli o život v první světové válce. Za Lahovickým mostem a za paintballovým areálem se můžete podívat k památníku připomínajícímu středověké pohřebiště z 9. až 11. století. Pohřebiště bylo objeveno při stavbě silnice do Radotína v roce 1954. Archeologický průzkum odhalil v následujících letech 395 hrobů s celkem 440 lidskými ostatky a tak jde o největší archeologicky prozkoumané raně středověké pohřebiště v Čechách. U něj se s vámi rozloučím a zpátky do Zbraslavy budu podél Berounky pokračovat příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Milane, si krásná písnička First Day of My Life. Na Rádiu Blaník ještě 7 minut a bude 1:30. Zatímco teď si letní počasí dalo pauzu, po neděli se začne oteplovat, například v úterý už má svítit pouze sluníčko a naměříme do 23. A čím více se budeme blížit k tomu příštímu víkendu, bude teplej a teplej a sluníčko stále. Dokonce na ten příští víkend konkrétně meteorologové slibují 31 až 35 stupňů Celsia. Takže milovníci sluníčka mohou zajásat. Konečně vyrazíme taky někam k vodě a já sám, protože na Blaníku hrajeme zase pohodové písničky. Za chvíli Hlucka Bílá, co by obyčejná holka, anebo Jeleni, za tebou.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
2: A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim, každý den na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Padá!
11: Tak si něco přej.
10: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
11: Tak to se mi to přání splnilo.
10: Cože?
11: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
10: No tak toho musíme rychle objednat.
12: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
13: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
14: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
17: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
18: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
19: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
20: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
21: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
22: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
21: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
23: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
24: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.

0: dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: To je ona, Lucie Bílá, co by obyčejná holka, Rádiu Blaník. A minuta nás dělí od 3/4 na 2. V tuto chvíli pro vás mám pozvánku na náš web, na adresu radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. Kolega Daniel Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem z agentury Stenomark. Tentokrát je to o probíhajícím mistrovství světa ve fotbale.
1: Ten zájem v populaci je zhruba třetinový. A samozřejmě nás asi nepřekvapí, že ten zájem je častější u mužů. Není tam takový rozdíl ve vzdělání, jak bychom třeba čekali, tam je to jako napříč vzdělanostními skupinami poměrně vyrovnané. Nejsou tam toliko ani regionální rozdíl, že by se lišili menší a větší sídla. Takže skutečně jedinou dominantní odlišující kategorii je tady, řekněme, aspekt pohlaví, ale řekněme i ta míra zájmu nebo toho, jak ty lidé sledují ten fotbal, což je trošku logický.
0: No a celé povídání najdete právě na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Za chvíli ode mě pro vás Bobra Motýl s písní Vyznání, no a pak se na vás těší skvělý kolega Martin Ledinský, který s vámi stráví zbytek odpoledne a dnešní večer.

0: Ace of Base na Blaníku. Za 8 minut je tady 14. hodina a teď už vás zdraví a pěknou sobotu přeje Martin Ledinský. Za chvíli tu budou zprávy s Renatou Pechovou a v příští hodině Hana Zagorová.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc, než se tím může zdát.
0: Těšte se taky na Marcelu Holanovou. Takhle se dá zpívat odpoledne. No a činasky tu budou taky.
2: Jsem silnej ročník 70 a možná, že jsem rád.
0: Jsme Rádio Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
3: Blaník za volantem.
0: A teď už se pojďme podívat, jak to jezdí, jak to vypadá na našich dálnicích.
4: Dálnice D2 je stále obousměrně uzavřena po vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel na 11. kilometru Vlučína. Na objízdných trasách se nám bohužel tvoří velké kolony, proto doporučujeme řidičům, aby objížděli dálnici po dálnici D52 Vídeňská. A dopravní nehoda se vyšetřuje také na dálnici D10 ve směru na Turnov na 10. kilometru. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 5 minut. A bouralo se také na dálnici D6 na exitu 25 ve směru na Prahu. Projíždějte opatrně.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Obloha je proměnlivě oblačná, sem tam s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Místy se už ale vyjasňuje a sluníčko pěkně svítí. Teploty se pohybují kolem 20 stupňů. I neděle bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a na většině území se opět objeví přeháňky a ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě čekejte přeháňky jen ojediněle. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 16 až 22 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů Celsia.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Tisíce lidí opouští pracovní trh. Vlaky pojedou zítra podle nových řádů. Dovoz medu omezí směrnice. Hezké sobotní odpoledne vám přeje Renata Pechová. Předčasné důchody trhají rekordy. Rozhodování lidí o odchodu z pracovní fáze života uspíšila nová a výhodnější pravidla, která mohou přinést tisíce korun navíc. Podle České správy sociálního zabezpečení si jen za první 3 měsíce letošního roku podalo žádost o dřívější penzi přes 5 000 lidí. Od zítřka pojedou vlaky podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů Českých drah ve většině krajů. Rozšíří spojení i jejich návaznosti. Jízdní řád se před prázdninami mění každoročně, k dalším změnám pak dojde 12. prosince. Na dálnici D4 čeká na řidiče omezení, v noci bude zavřený úsek u Jíloviště. Silničáři tam zbourají přes 50 let starý most a podrobnosti přidá radní pro dopravu Josef Pátek.
11: Most přes D4 už má svá nejlepší léta za sebou a proto ho teď pošleme k zemi. Tím to ale pro nás rozhodně nekončí. Místo něj tam hned začneme stavět z brusu nový. Vydržet má 100 let a tedy déle než jeho předchůdce. Bude o něco širší a hlavně zajistí bezpečný provoz na něm i pod ním.
10: Dálnice se zavře dnes v 7 hodin večer a znovu se otevře zítra v 9 dopoledne. Do Evropské unie se z třetích zemí dováží čím dál víc medu. To vytváří pro evropské i české včelaře neférovou konkurenci. Od zítřka se ale pravidla pro označení medu zpřísní, což by mělo zamezit jeho dovozu i klamání spotřebitelů. Tolik zprávy, teď se vám o dobrou náladu postará Martin.
12: No jo, no, včelky jsou šikovné i v zahraničí, že jo, ale my chceme české, to je jasný, český med. Tak, Renato, děkujeme za zprávy, za půl minuty bude 14 hodin, hezké odpoledne.
13: Martin Ledinský
9: na Rádiu Blaník.
12: Za pár minut se spojíme s naším blanickým krajánkem Martinem Císařem, který je opět v terénu, dnes zavítal do Příbramy. A kam konkrétně, to se dozvíte za chvíli. Do té doby další písničky, chystáme Davida Kolera, taky Abu a právě teď před námi Hana Zagorová. Tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku David Koller. Hezké odpoledne.
1: Jedeme za vámi.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A ve spojení jsme už s kolegou Martinem Císařem, který tentokrát zavítal do Příbrami. Martine, ahoj.
3: Krásné odpoledne, hezkou sobotu všem posluchačům Rádia Blaník i tobě, Martine, do studia. Já se hlásím z první sobotní zastávky a reportáže, a to z města Příbram. Tady probíhají hornické slavnosti a u mikrofonu vítám pana ředitele Muzea hornictví tady v Příbrami, a to Josefa Velfla.
4: Dobrý den, nazdar Bůh.
3: Dnešní odpoledne je tady ve znamení oslav. Co nás tady dnes všechny, kteří přijdeme, odpoledne čeká?
4: 15 hodin se zde na nádvoří Ševčínského dolu seřadí průvod horníků a hutníků ve slavnostních uniformách. Podotýkám, že jsou to uniformy horníků nejenom z České republiky, ale také z řady zemí Evropy, protože máme setkání hornických měst České republiky a hornických spolků Evropy. Odtud pak vyrazí průvod na souselní důl Anna, kde budeme otvírat výstavu pojednávající o historii hornictví na Příbramsku od prehistorie až do konce těžby na konci 20. století. Ta výstava je v česko-anglických mutacích, nabízí zajímavé vyobrazení od významného grafika Jana Čáky a bude přístupná veřejnosti až do konce letošního roku. Všichni jsou srdečně zváni.
3: Pane řediteli, dokdy dnes ta akce tady trvá, kdy to vyvrcholí a co tedy ještě dnes odpoledne, respektive v 18 hodin tady můžeme vidět?
4: Po této akci budou mít návštěvníci možnost kromě prohlídek podzemí Hornického muzea Příbram si také vychutnat zajímavosti středověké hornické vesnice, která vyrostla na nádvoří Anenského dolu, a následně se pak mohou vydat do kostela svatého Vojtěcha, kde bude v 18 hodin vyhlášena cena Český permon roku.
3: Pane řediteli, moc krát děkuju za rozhovor. Všechny posluchače Rádia Blaník dnes zveme do Příbramy, protože tady to bude skutečně ve velkém stylu.
4: Díky a zdař Bůh.
3: A já se s Příbramí samo sebou neloučím. Přihlásím se krátce po 17. hodině, protože budu mít pozvánku na ten dnešní večer, ale také na zítřejší ráno a dopoledne. Tak si to nenechte ujít. Martine, předávám slovo do studia a přeji krásnou sobotu.
0: Díky moc a zdravíme do Příbramy.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: A teď už další písničky, za chvíli na Blaníku Eláni a teď už Toto Kutúňo.

0: Jablaníku, skupina Elán. Za 7 minut bude 14:30. Velký fotbalový svátek tento týden odstartoval a ve studiu už je se mnou Renata Pechová, která to celé sleduje.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Přeji vám hezké odpoledne. Své působení v základní skupině zahájili čeští fotbalisté včera prohrou proti Jižní Koreji. Neměli prý dostatek času se aklimatizovat a utkání dohráli na hranici vyčerpání. Ve čtvrtek 18. je v 6 podvečer čeká papírově nejslabší soupeř Jihoafrická republika a na závěr skupinové fáze nároďák nastoupí 25. ve 3 ráno proti domácímu Mexiku. Fanoušci věří, že alespoň jedna výhra se českému týmu podaří. V noci porazila Amerika Paraguay 4-1 a dnes hraje od 9 večer Katar Švýcarsko. O půlnoci pak nabídne šampionát první velký šlágr základní části. Do turnaje vstoupí z 5 tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která nastoupí proti úřadujícím africkým šampionům z Maroka. Brazilci patří mezi největší favority turnaje, ale na další triumf čekají už 24 let. No a zítra ve 3 ráno si to rozdá Haiti se Skotskem a v 6 Austrálie. Je s Tureckem. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
3: No a Čechům držíme palce, viď?
2: Jo.
3: Tak.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Vlaň.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
6: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu svietlikyartus.cz.
7: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
12: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
15: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.pragueboats.cz.
16: Už vím.
17: Tak vzhůru na palubu.
18: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
19: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
20: Už je tady!
21: Zábava vlny tobogány.
22: Co vás čeká?
21: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
22: Plno tobogánů a skluzovek.
21: Tak všichni rychle do plavek.
22: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
21: Relax, drinky, animace.
22: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
21: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
20: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
23: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz

0: jste s Blaníkem a tady jsme doma, nejenom na vašem Blaníku, ale tady jsme doma, tak se jmenuje i písnička od skupiny Čechomor a právě ta byla tou další výherní.
1: Víkend s Čechomorem na Rádiu Blaník.
0: A kdo se dovolal jako třetí? Rádio Blaník, hezké odpoledne. Haló?
2: No, prosím.
0: Tak koho pak tam máme? Prosím, prosím.
2: Jirko,
0: tak velká gratulace, vyhráváte nové album skupiny Čechomor Proměny, pokračování a dva lístky na vámi vybraný koncert.
2: Super!
0: Paráda, teda velká radost slyším. Wow, jo!
2: Já jsem sednul na postel, to výborně.
0: Paráda, jak trávíte víkend, Jirko?
2: No, rehabilituju.
0: Jo, pochlubíte se s čím, i když jestli ale, teda se to dá nazvat chlubením.
2: Trošku dávám dohromady, ale už to je dobrý.
0: Skvělý.
2: A teď ta výhra, to je paráda.
0: Paráda, tak to se to bude hnedka rehabilitovat, protože ke každé rehabilitaci je potřeba i dobrá psychika a taková výhra, to je naprostá paráda, to hned všechno přestane bolet.
2: Mám radost, jako už jsem dlouho neměl.
0: Super, tak Jirko, moc gratulujeme, ještě nám chvilku vydržte na telefonu a mějte
2: ano,
0: hezký víkend.
2: S radosti, však vy všichni taky Blaníci.
0: No a víkend s Čechomorem pokračuje, tohle je další výherní písnička. A ty musíš být jima. Kdo se po ní dovolá k nám do studia jako třetí, získává nové album skupiny Čechomor Proměny, pokračování a dva lístky na jejich koncert. Číslo k nám na Blaník je 800 109 109.
3: Víkend s Čechomorem
1: na Rádiu Blaník. Pohodové české rádio.
0: A ještě před zprávami na Blaníku Lucie Vondráčková a právě teď Nazaret.

0: Na Blaníku dohrává Lucie Vondráčková a za 7 minut je tady 15. hodina. Za chvíli další zprávy a hned po nich Michal David. Každý mi tě lásko závidí. V příští hodině i tahle hezká písnička od Zuzany Michnové společně se skupinou Marcias. Nebo taky Tomáš Klus. Na Blaníku dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků, vládnout bude proměnlivá převážně velká oblačnost a na většině území se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě čekejte přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty se zítra dostanou na 16 až 22 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů Celsia.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
12: CZ.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
15: Lidickou tragédii je třeba připomínat. Parné léto přijde do Česka ve středu. Kanoista Fuxa je mistrem.
16: Rádio Blaník.
15: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Lidé si v Lidicích připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Nacisté zavraždili 340 lidických obyvatel. Byla to pomsta za atentát na Reinharda Heydricha, přestože vesnička Ukladna s tím neměla nic společného. Piety u hrobu lidických mužů se dnes zúčastnili stovky lidí a i několik dětí, které tragédii v roce 1942 přežily. Deštivé počasí vystřídají příští týden tropy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu mohou teploty výjimečně vystoupat až na 35 stupňů Celsia. Výrazně se podle nich oteplí až v polovině týdne a nejtepleji bude na jeho konci, tedy o víkendu. Prvním československým i evropským kosmonautem ve vesmíru je Vladimír Remek. Další Čech, který poletí, je Aleš Svoboda, a to už příští rok v roli pilota kosmické lodi k ISS. Co to obnáší, prozradí z ministerstva obrany Johana Starková.
13: Role pilota patří k velmi odpovědným pozicím celé mise a zahrnuje podíl na operacích kosmické lodi, bezpečnosti letu i koordinaci činností posádky. Oproti ostatním astronautům získá stovky hodin výcviku navíc a do České republiky tak přinese expertízu, kterou má jen několik desítek lidí na světě.
15: Pilot musí zvládat řízení komplexních systémů, krizové scénáře a rozhodování pod extrémním tlakem. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa je mistrem Evropy na kilometru. Na šampionátu v Portugalsku v napínavém finiši porazil Rusa Petrova. V posledních metrech se 33-letý reprezentant vzepjal k poslednímu náporu a vyhrál o necelé 0,4. Má tak 14. evropský titul a už 21. evropskou medaili. A my gratulujeme. Tolik zprávy, teď vracím slovo Martinovi.
14: Renato, díky a za minutu bude 15 hodin. Pěkné odpoledne.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
14: I letos se uskuteční pálavské vinobraní. Už teď probíhají přípravy, za chvíli vám představíme nějaké ty novinky, na které se můžete letos těšit. A teď už pro vás na Blaníku máme Michala Davida, tak hezký poslech.

0: Na planíku k vaší víkendové pohodě Pet Shop Boys. Je to sice ještě daleko, ale Mikulov už se pomalu připravuje na další ročník pálavského vinobraní. Dvě první novinky představuje ředitelka vinobraní Petra Bako.
1: První z novinek na pálavském vinobraní bude řemeslná ulička, kdy na Vrchlického ulici budeme soustředovat jenom samé řemeslníky, budou tam předvádět svoje umění. A tou druhou je malá scéna na amfiteátru, protože podle návštěvníků jim scházelo, když se chystají koncerty a jsou tam prostoje, tak aby mohli vydržet na tom amfiku celou dobu. Tak máme malou scénu, kdy v pátek i v sobotu budou takové menší kapely, které budou vyplňovat právě ty prostoje.
0: Stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní a nedělní program navíc zdarma. 79. ročník pálavského vinobraní se koná v září, a to od 11. do 13. Tak držím palce s přípravami a teď už zpátky k písničkám. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Ava Max, Jan Nedvěd a právě teď Zuzana Michnová společně s Marcias.

0: Eva Max na Blaníku, za 7 minut bude 15:30. Tak co, milí blaníci, co pak se vám dnes nebo v uplynulých dnech přihodilo hezkého? Co vás potěšilo? Napište nám to v SMS-ce do studia na číslo 603 118 118. Za chvíli si některé z došlých SMS-ek přečteme a možná si s někým z vás taky popovídáme. Ještě jednou připomínám číslo, kam můžete psát své SMS-ky, co vás potěšilo. 603 118 118. A k vaší víkendové pohodě chystáme Dalibora Jandu, skupinu Krištof nebo taky Tomáše Kluse.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
5: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
6: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
5: Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
11: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
12: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
11: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
12: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
11: Ozvěte se hned. Maxi dotace.cz.
12: Maxi dotace.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
15: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
16: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
15: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
17: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
18: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
19: Zábava vlny tobogány.
20: Co vás čeká?
19: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
20: Plno tobogánů a skluzovek.
19: Tak všichni rychle do plavek.
20: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
19: Relax, drinky, animace.
20: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
19: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
18: Aquapolis Praha, tahitské léto, zábava na celý. celý den. Více na akvaplus.cz.

0: ještě dokola.
1: A vy nám pěkně píšete na Blaník SMSky, dohrál Tomáš Klus, pojďme se na ně podívat. Já jsem se vás totiž před chvílí ptal, co se vám stalo hezkého v uplynulých dnech nebo dneska, zkrátka éter plný radosti. To jsou potěšující SMSky od našich skvělých posluchačů. No a pojďme se podívat na první, napsala Lenka, začala jsem zdravě jíst a hýbat se, prostě restart a po 2 měsících 5 kilo dole, jsem spokojená, nadšená a přeji všem, kteří jsou na tom podobně, hodně úspěchů. Teda Lenko, klobouk dolů, čím jsem starší, tím víc mi taková kuráž chybí. Další SMSka přišla ze Slap. No upřímně, Blaníčku, konečně podovče jsem posekal, aby vnouček mohl běhat po zahradě. Bazén připraven a těším se na příští týden. 35 stupňů. Jinak vás posloucháme celý víkend a můžu říct si relax. Moc děkujeme i za tuhle pohodu. Zdravíme ze Slap. Napsala nám taky Věra z Hluboše. Milý Blaníčku, udělala mi radost chvilka pro tebe, která mi vytiskla článek, to napsala Věra Zikánová z Hluboše, tak Věrko, velká gratulace. Jitka píše, minulý týden byl bohatý na šťastné události, syn absolvoval maturitní zkoušku s vyznamenáním a úspěšně složil přijímací zkoušky na vysokou školu. Mám velkou radost a jsem na něj opravdu hrdá. Jitko, vyřiďte synovi velkou gratulaci od nás. Posluchač Miloš, kousek od Děčína, taky poslal svou potěšující SMSku. Ahoj Blaníku, potěšilo mě, že za mnou na chaloupku přijela kačenka, která tu dlouho nebyla, tak jen tak lebedíme na sluníčku a večer možná budou i buřtíky, když nezačne pršet. No tak doufejme, už se nám to pěkně vybírá, už většinou svítí sluníčko, tak nějaká ta grilovačka nebo buřtíky nad ohněm, no úplně skvělý plán na dnešní večer. Jirka ze Suchovršic taky píše, moc mě těší chystání grilovačky, počasí akorát, pivko, vychlazené, Blaník skvělý společník a 27. června bude den s primátorem. Jirko, taky díky a hezký víkend přejeme a ještě jednu SMSku přidáme. Píší Jirka a Dana. Dobrý den, hlídáme vnoučka 17 měsíců, je to naše sluníčko a těšíme se z jeho přítomnosti. Je moc šikovný, jezdí na odrážedle a my se nestačíme divit. Tak pozor, aby vám někam neujel, jo? To chvilku se otočíte a najednou vnouček pryč. No, tak moc vám děkujeme za vaše potěšující SMSky. Už se nám jich sem bohužel více nevejde. Tak, no a teď už na Blaníku další písničky. Chystáme Juraja Hýb, ty tady budou už za malou chvíli a zpívat bude i Leona Machálková.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
2: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
3: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
2: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
3: a vyhrajte peníze na ruku.
2: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
3: Sluníčkové léto.
2: S Blaníkem a Centropolem.

0: Leona Machálková na Blaníku, za 8 minut bude 16 hodin. Za chvíli už zprávy a v příští hodině Trezor od Karla Gotta.
1: Na to, že náhodně v krámě vášní vedá mě, padl jsem za trofej.
0: Bude tu i nejkrásnější déšť od Petra Reska.
2: Prší krásně, nebe změnilo se v kome v plnou vláhy.
0: Nebo Doma od Marie Rotrové.
3: Slavce zítra na náš práh zazvrátíš.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
4: Blaník za volantem.
0: Zdravíme také všechny řidiče, máme tu hlášení z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
5: Dopravní omezení přibrzdí řidiče na dálnici D1 ve směru na Brno na 110. kilometru u Jihlavy. V koloně se popojíždí od 108. kilometru a zdržení je tam okolo 15 minut. A práce na silnici uzavřeli dálnici D6 ve směru na Prahu mezi exitem 25 Tuchlovice až exitem 16 Dobrá Voda. Jízdní trasy jsou vyznačeny.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Koukám tady, na co se připravit zítra. Neděle bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a na většině území se opět objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě čekejte přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 16 až 22 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů Celsia.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Kdo šetří, má zaci.
7: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: XXL výprodej v online shop.cz.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Péče dětí o rodiče stojí stát miliardy. Mobily ve škole nebudou. Stromkové domky půjdou k zemi. Hezké sobotní odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zákaz mobilů v základních školách se blíží. Premiér Andrej Babiš si vyslechl různé úhly pohledu odborníků o jejich škodlivosti během výuky a návrh na jejich zákaz předloží příští týden. Zařízení narušují dětskou pozornost a omezují slovní konverzaci. Některé školy už zavedly zákazy mobilů i bez zákona. Zaměstnance starší 50 let zatěžuje péče o jejich blízké. Část z nich kvůli tomu pracovního trhu úplně odchází a míří na úřady práce. Vyplývá to z Centra ekonomických a tržních analýz. Jejich výpadek ale přináší státu náklady na neodvedených daních a pojistném. Loni to bylo přes 61 miliard korun. V přírodním parku Ještěd u Křižan stojí tři luxusní dřevěné treehousy. Majitelé postavili tyto domečky na stromě na černo a doufali, že jim to projde. Česká inspekce životního prostředí už jim ale za porušení zákona uložila pokuty a stavební úřad v Osečné teď vede řízení o odstranění staveb. Praha letos přivítá klání ve světovém ženském tenisu. Mezinárodní turnaj se odehraje na Štvanici a na Spartě. Do metropole přivede hráčky i návštěvníky z řady zemí. Akce ale nemá jen sportovní význam, říká mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.
12: Spojení současného vrcholového tenisu, historického odkazu českých tenisových legend a mezinárodní pozornosti přispěje k posílení atraktivity Prahy jako moderní evropské metropole otevřené sportu, investicím a podnikání.
11: Turnaj se uskuteční od 18. do 26. července. To byly zprávy, teď mě střídá Martin.
13: Renato, děkujeme a za necelou minutu bude 16 hodin.
14: Martin Ledinský
10: na Rádiu Blaník.
13: Přejeme hezké odpoledne, na Blaníku pokračuje víkend s Čechomorem. Za chvíli si popovídáme o písničce Proměny, která je i tou další výherní. A ještě předtím pro vás budeme mít Karla Gota, anebo Xindla X s Mirkou Miškechovou, tak ať se vám sobotní Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku dohrávají Roxette. Hezké odpoledne.
1: Víkend s Čechomorem
2: na Rádiu Blaník.
0: Celý víkend trávíme na Blaníku se skupinou Čechomor a právě teď čekáme na písničku Proměny.
3: A ty musíš být jima, lebo mi tě pám.
0: Ta je ústřední písní alba, které letos slaví 25 let od vydání. S nápadem přišel Franta Černý, ovšem Lenku Dusilovou prosadil Karel Holas. No, oni nám to pánové poví sami.
4: Proměny vznikly, takže s touhle písní přišel Franta. Já si myslím, že už to měl dávno předmyšlený, ještě vůbec nejsme o proměnách začali přemýšlet, že jo?
5: No, ono to bylo tak, no, že ta písnička byla hezká a vlastně se podobala trošku jiný písničce.
4: Myslíš Rehradice?
5: Myslím Rehradicím, páč první dva, tak ty jsou tam myslím stejný. A zajímavý to bylo jako textově hlavně, protože ty písničky, pokud vlastně jsou zajímavé, tak vždycky jde o takový nějaký lehtivý příběhy nebo o lásku, obrazně řečeno. A měli jsme prostě tenkrát pocit s Karlem, že, nebo aspoň já měl pocit bez Karla v tu chvíli, že to prostě musí zpívat nějaká folklorní zpěvačka, pač to je jako krásná folklorní píseň.
4: Ano.
5: A Karel tenkrát říkal, žádná folklorní zpěvačka.
4: Lenka Dusilová.
5: Lenka Dusilová. Já říkám, co, počkej, člověče, to bude takový nikdy, ne, no a ona to udělala, ten Karel prostě ví jak na to.
4: A prosím tě, ty jsi donesl tu písničku, to je hlavní.
5: Tak tím jsem chtěl říct, že my dva víme jak na to.
0: Tak teď už všechno víme a čekáme, až na Blaníku zazní písnička Proměny. Kdo se po ní dovolá k nám do studia jako třetí, vyhrává nové album skupiny Čechomor Proměny pokračování a dva lístky na jejich koncert. Připomínám číslo k nám do studia 800 109 109.
2: Víkend s Čechomorem
1: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Phil Collins, Kabáti a tady už je Lenka Filipová.

0: Phil Collins na Blaníku, za 9 minut bude 5:30. Je vám v těchto dnech zima? Nejste sami, počasí na červen, naprosto šílené, ale pozor, brzy se to změní.
1: Zase bude hic. Sakramenská práce.
0: Ano, je to tak, po chladném období totiž začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nám příští týden vrátí, a to opravdu velmi zhurta. Začne to už v polovině pracovního týdne, kdyby mohla padnout tropická křicítka. V dalších dnech vlna veder ještě víc přitvrdí. O příštím víkendu bychom už mohli naměřit okolo 35 stupňů. No už bylo na čase. Člověk, aby v těchto dnech nosil málem zimní bundu. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Petr Rezek, Marie Rotrová a nebo taky Rick Jepovery.
2: Léto je tady.
3: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
3: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculum s Blaníkem.
4: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
9: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije.cz.
3: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.

0: V 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, s vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Na Blaníku skupina Čechomor společně s Lenkou Dusilovou a Proměny.
1: Víkend s Čechomorem
2: na Rádiu Blaník.
0: Za námi je tedy další výherní písnička a kdo se dovolal jako třetí, Rádio Blaník. Martin, dobrý den.
3: No tady Jana Vosáhová, dobrý den.
0: Dobrý den, Jano, tak vy vyhráváte nové album skupiny Čechomor Proměny pokračování a dva lístky na vámi vybraný koncert.
3: Děkuju moc, no to mám strašnou radost.
0: Už víte, s kým vyrazíte?
3: No s manželem určitě.
0: Jasně, no tak za chvíli doladíme podrobnosti. Tak nám ještě chvilku vydržte na telefonu.
3: Určitě, děkuju moc krát, mám obrovskou radost.
0: To jsme rádi, to rád slyším, takže vy si to zaručeně užijete, ten koncert. Máte
3: jo,
0: hodně ráda.
3: Jo, byla jsem několikrát a aha, jsou úžasný, takže těšíme se moc.
0: Paráda, tak vám přejeme krásnou sobotu.
3: Děkuju vám taky, hezký den.
0: No a víkend s Čechomorem pokračuje a protože Proměn nikdy není dost, důkazem je i to nové album Čechomorů Proměny pokračování, tak tohle je další výherní písnička.
4: A ty musíš být jima.
0: Proměny. Kdo se po ní dovolá k nám na Blaník jako třetí, vyhrává nové album skupiny Čechomor a dva lístky na jejich koncert. Číslo k nám do studia je 800 109 109.
2: Víkend s Čechomorem
1: na Rádiu Blaník.
0: A než tu budou další zprávy, tak pro vás chystáme další krásné písničky. Zblížení od Heleny Vondráčkové. Za chvilku tu bude taky Lubega a právě teď Meky Žbirka. Přejeme krásný víkend s Blaníkem.

0: Na Blaníku dohrává Helena Vondráčková. Za 7 minut bude 17 hodin. Za chvíli další zprávy a chystáme i další písničky. Těšte se na Petra Spáleného.
1: Nevěř tomu, že jsem výjimečný.
0: Taky na skupinu Poetika.
1: Je skoro půlnoc.
0: A v příští hodině bude zpívat taky Václav Neckář. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
2: Blaník za volantem.
0: S kolonou počítejte na dálnici D1. Podrobnosti má Zuzka z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic.
3: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Praha-Brno, počítejte se zdržením okolo 15 minut před Jihlavou. Důvodem jsou práce na vozovce, které uzavřely pravý jízdní pruh. Do kolony najedete od 108. kilometru a popojíždět okolo 15 minut budete až po 111. kilometr. A dálnice D2 je po dopravní nehodě dvou nákladních vozidel opět průjezdná na 111. kilometru u Blučiny oběmi směry.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků, vládnout bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území se objeví přehánky a ojedinělé i bouřky. Na jihu a jihozápadě čekejte přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty se zítra dostanou na 16 až 22 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů Celsia.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
11: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
16: Nenechte se nachytat podvodníky. D2 u Brna stála 12 hodin. Slavnosti vína přináší novinky.
4: Rádio Blaník.
16: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Podvodníci zkouší na lidi nový trik. Ministerstvo dopravy upozorňuje na šíření podvodných SMS zpráv, které se vydávají za výzvu k uhrazení pokuty za dopravní přestupek a odkazují na podvodný web Doprava EUCC. SMSky na zaplacení pokuty ale úřady nikdy neposílají. Dva životy vyhasly v 4:30 ráno na D2 u Brna. Řidič kamionu naboural ve zúžení do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč. Z protisměru do soupravy narazil další kamion. Vznikl požár a oba zahraniční řidiči zemřeli. Dálnice byla neprůjezdná přesně 12 hodin, před chvílí se rozjela. Státní podnik Povodí Labe těží nánosy z vypuštěné labské přehrady pod Špindlerovým mlýnem v Krkonoších. Práce potrvají až do konce září. Podnik odhaduje odtěžení asi 33 tisíc metrů krychlových, které se do přehrady dostaly hlavně při povodních v září 2024. Pálavské vinobraní v Mikulově letos nabídne několik novinek. Některé nám přiblíží ředitelka festivalu Petra Bako.
17: První z novinek na Pálavském vinobraní bude řemeslná ulička, kdy na Vrchlického ulici budeme soustředovat jenom samé řemeslníky. A tou druhou je malá scéna na amfiteátru, kdy v pátek i v sobotu budou takové menší kapely vyplňovat prostoje, protože podle návštěvníků jim scházelo, když se chystají koncerty a jsou tam prostoje, tak aby mohli vydržet na tom amfiku celou dobu.
16: Třetí novinkou je obnovení mobilní aplikace. Po 5 letech třídenní festival v Mikulově se koná od 11. do 13. září. Na zdraví, tolik zprávy. Dál se vám o dobrou náladu bude starat Martin.
0: Na zdraví, děkuju Renato, 17 hodin, pěkné odpoledne.
2: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli se spojíme s naším blanickým krajánkem Martinem Císařem. Kde přesně se dneska nachází, to se dozvíte za několik minut. Do té doby další písničky. Chystáme Sen, budou zpívat MC Erik a Barbara, budou tu i Ozone a právě teď Petr Spálený. Tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: MC Erika Barbara na Blaníku. Hezké odpoledne.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: A ve spojení jsme opět s kolegou Martinem Císařem, který je v Příbrami. Martine, ahoj.
2: Skvělé odpoledne tobě, Martine, a všem posluchačům Rádia Blaník. Dnes odpoledne a večer a také zítra ještě pokračují hornické slavnosti v Příbrami. A já vítám u mikrofonu organizátora akce Vlastimila Ševra. Krásné odpoledne přeji, povězte mi, co tady dnes odpoledne a večer ještě můžeme navštívit.
3: I vám, i divákům a posluchačům. My jsme připravili dvě stage, které tady budou hrát. Zde, kde se nacházíme na Březových horách, tak bude hrát příbramský blues band Ginevra. Bude tady Michal Prokop a trio, na kterého se hrozně těší. A celé to uzavře koncert kapely EE. A na náměstí 17. listopadu bude koncert písničkáře Vojtána a budou hrát Špejbl z Helpers. To je z toho programu hudebního a odpoledne nás čeká ještě jeden průvod a v rámci aktivit a spolupráce s Hornickým muzeem taky představení nové výstavy a nové instalace, která zde v Příbrami bude. A potom si myslím, že v celém tom městě je kam zajít, na co se kouknout, ale tohle jsou takový ty dva hlavní body oslav.
2: Tady to žije od pátku, žije to i dnes, ale zítra už je takové to finále, takové to ukončení a bude to ve volnějším stylu. Co můžeme navštívit?
3: Je to přesně tak, my všem těm delegacím, které dorazily z celé Evropy, jsou zde Maďaři, Poláci, Němci, Rakušané, tak jsme jim připravili program a tipy na výlet tady nejen v Příbrami, ale i v okolí, takže můžou například dojet na Řimbabu, kde si můžou upéct chleba, můžou se dojet na Orlík kouknout, můžou se kouknout do Brd a samotná Příbram a místo, kde se nacházíme, Březové hory a Hornické muzeum, je zážitek sám pro sebe, takže myslím si, že je kam zajet a je co vidět.
2: Reportáž samozřejmě přinese i krajánek Rádia Blaník na náš Facebook a samozřejmě na našich stránkách radioblaník.cz. Řekněte mi, kolik lidí tak zhruba navštíví právě tyhle ty hornické slavnosti?
3: Včera vlastně v pátek tak bylo na náměstích podle mě okolo 2500 lidí. Průvod, který byl páteční, tak byl o 800 lidí. Účastnili se školky, školy, takže to bylo krásné. Zde na Březových horách byla ta návštěvnost také velká, takže za mě jako ten průtok lidí mohl být nějakých 7000 klidně, ale přiznám se, že každý horník asi nepočítal.
2: Já vám, Vlastníku, moc krát děkuju za rozhovor. Mějte se krásně, ať se vám daří.
3: Já taky děkuju za podporu, za spolupráci a přeju všem krásný zbytek víkendu.
2: A Martine, tobě předávám zpět slovo do studia. Krásné odpoledne a jak říkají horníci, zdař Bůh.
0: Zdař Bůh. Martine, díky tobě i panu Vlastovi a ze studia přejeme hezkou sobotu.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: A teď už další písničky, za chvilku půlnoc od Poetiky a právě teď Frankie Goes to Hollywood. I'll protect.

0: Na Blaníku skupina Poetika, za 8 minut bude 17:30. Jak přilákat na naše zahrady motýly, kterých stále ubývá? To se dozvíte už brzy od Ivy v Dobrých radách do zahrady. Do té doby pro vás budeme mít skupinu Lucie. Marie, jsi jako výkřik do ticha. A chystáme taky Wem nebo Václava Neckáře. Hezký víkend.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
4: Dorméem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dorméo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
9: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
8: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
10: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
11: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Na Blaníku skupina Lucie přejeme hezké odpoledne. Jak nalákat na svou zahradu pestrobarevné motýly, to vám teď poradí Iva Lecká v repríze Dobrých rad.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, když se řekne zahrada, většina z nás si představí místo plné života. V poslední době máme ale jeden problém. Ze zahrad mizí motýly. Asi jste si toho také všimli, ještě před několika lety poletovali nad záhony babočky, modrásci nebo okáči, téměř všude. Dnes je jejich počet výrazně nižší. Důvodů je několik: úbytek kvetoucích rostlin v krajině, sucho i časté sekání trávníků. Právě dokonale upravený trávník se stává pro hmyz tak trochu zelenou pouští. Na první pohled vypadá krásně, ale motýl tady nenajde potravu ani místo pro rozmnožování. Přitom stačí opravdu málo nechat jeden kout zahrady růst trochu divočeji, vysadit levanduly, dobromysl, mateří doušku anebo třapatky. A pokud chcete motýly přilákat opravdu spolehlivě, zahradníci doporučují motýlí keř, známý také jako komule Davidova. Tento nenáročný keř kvete od léta až do podzimu dlouhými vonavými květenstvími, která doslova fungují jako motýlí magnet. Během slunečných dnů na něm můžete pozorovat několik druhů motýlů najednou. Pěstování není složité, komule má ráda slunné stanoviště a propustnou půdu. Dobře snáší sucho a na jaře jí prospívá hlubší řez. Za trochu péče se odmění nejen záplavou květů, ale také neustálým bzukotem a poletováním hmyzu. Motýly nejsou jenom ozdobou zahrady, jsou také důležitými opylovači a zároveň ukazatelem zdravého prostředí. Kde se jim daří, tam bývá pestrý a fungující ekosystém. Zkuste si během příštího týdne zapisovat, kolik různých druhů motýlů na své zahradě uvidíte. Možná vás překvapí, jak málo jich je. A možná vás to inspiruje k malé změně, která může mít velký dopad. Pokud máte na zahradě místo, vysaďte motýlí keř. Společně s několika kvetoucími trvalkami může vytvořit malé motýlí letiště, které oživí zahradu po celé léto.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Celé Česko fandí naši.
1: Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
2: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
4: Šubidubi Amerika.
5: Šubidubi Amerika.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Každý den na Rádiu Blaník.
6: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: DJ Bobo na Blaníku. Za 7 minut je tady 18. hodina. A chystáme další zprávy, bude je pro vás mít Renata Pechová. No a v příští hodině další písničky, těšte se na Petru Černockou. Bude tu i skupina Krištof. A rozjede to tady Petr Kotwald. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod polojasnou oblohou klesnou ke 12 až 8 stupňům, na severu až k 6 stupňům Celsia. Na severu a severovýchodě se mohou místy objevit přehánky, kránu bude od západu oblačnosti přibývat. A jak bude zítra, neděle má být ve znamení proměnlivé oblačnosti a na většině území se opět objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě čekejte přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 16 až 22 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů Celsia.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
8: Regulace marží zlevňuje paliva. Pieta připomněla lidickou tragédii. Samosběry nabízí kvalitu za málo peněz. Krásný podvečer vám přeje Renata Pechová. Stát stanovuje cenový strop paliv podle vývoje cen na burze. Z posledního nařízení vyplývá, že o víkendu a v pondělí mohou čerpací stanice prodávat naftu maximálně za 39,29 a benzín za 41,49. Pokuta za ceny vyšší je 2 miliony korun. Bez vládní regulace marží bychom platili za litr o 5 korun víc. Lidé si v Lidicích připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Nacisté zavraždili 340 lidických obyvatel. Byla to pomsta za atentát na Reinharda Heydricha, přestože vesnička u Kladna s tím neměla nic společného. Piety u hrobu lidických mužů se dnes zúčastnili stovky lidí a i několik dětí, které tragédii v roce 42 přežily. Farmy rozšiřují nabídku samosběrů o další ovoce, zeleninu i bylinky. Vedle jahod nebo borůvek si tak lidé mohou sami nazbírat třeba melouny, lilky, česnek, meruňky. Zájem je také o řezané květiny. Farmáři nabízí samosběry nejen kvůli zájmu zákazníků, ale i kvůli nedostatku pracovních sil. Na dálnici D4 čeká na řidiče omezení. V noci bude zavřený úsek u Jíloviště. Silničáři tam zbourají přes 50 let starý most a podrobnosti přidá radní pro dopravu Josef Pátek.
9: Most přes D4 už má svá nejlepší léta za sebou a proto ho teď pošleme k zemi. Tímto ale pro nás rozhodně nekončí. Místo něj tam hned začneme stavět z brusu nový. Vydržet má 100 let a tedy déle než jeho předchůdce. Bude o něco širší a hlavně zajistí bezpečný provoz na něm i pod ním.
8: Dálnice se zavře dnes v 7 hodin večer a otevře se zítra v 9 dopoledne. To je pro dnešek ze zpráv vše. Přeji vám krásný sobotní večer. Dál vás bude bavit Martin.
0: A za minutu a půl bude 18 hodin. Hezký podvečer.
1: Marky.
5: Martin Ledinský
2: na Rádiu Blaník.
0: Za několik minut se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali na výlety při vodě. Za chvíli tady bude repríza dílu, který jste slyšeli v polovině pracovního týdne. A teď už pro vás máme touhu od Daniela Landy, tak hezký poslech.

0: Na Blaníku zpěvačka Adele, pěkný podvečer. S Miroslavem Táborským jsme se tento týden vydávali na výlety podél vody a právě teď pro vás máme jednu z repríz.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem slíbil pokračování výletu podél Berounky. Výlet jsem začal z pražské části Zbraslav a došel jsem podél Vltavy k Lahovickému mostu, který vede již přes Berounku. A za ním jsem vám představil největší archeologicky prozkoumané raně středověké pohřebiště v Čechách. Všechny zde objevené ostatky směřovaly nohama na východ a hlavou k západu, což napovídá o předkřesťanském rituálu pohřbu. V každém hrobě se nacházely drobné předměty, některé pozůstatky těl vykazovaly známky protiupírských opatření. Památník na pohřebišti má podobu neopracovaného kamene z červeného sliveneckého mramoru s krasovou výzdobou a výškou i šířkou 1,8 metru. Po levém břehu Berounky se dojde opět k Radotinskému mostu, tentokrát k jeho části překlenující Berounku. Také tady je pod ním zavěšena lávka pro cyklisty a chodce, takže po ní přejděte na pravý břeh řeky a zamiřte do Zbraslavy. Tam se můžete zastavit u bysty Vladislava Vančury, kterou vytvořil sochař Karel Lidický. Bysta je umístěna před vilou, v níž Vančura, původním povoláním lékař, psal svoje díla. Mezi ta nejúspěšnější patří Markéta Lazarová, Rozmarné léto, Konec starých časů či Obrazy z dějin národa českého. Ze své vily byl spisovatel, dramatik a režisér Vladislav Vančura odveden gestapem a brzy na to v roce 1942 popraven na Kobyliské střelnici. Výlet můžete zakončit na okraji Zbraslavského náměstí v restauraci Škoda lásky. Její název není náhodný, protože v tom domě nějakou dobu žil legendární skladatel dechové hudby a zbraslavský rodák Jaromír Vejvoda, autor této skoro po celém světě proslavené polky Škoda lásky, v německé verzi Rosamunde, anglické Roll out the barrels, neboli Vivalte sudy. Jak jste slyšeli, procházka z Braslaví nedaleko soutoku Vltavy a Berounky může být velice zajímavá. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky, za chvilku Enigma, skupina Kryštof a právě teď Čarodějnice Saxána, takže zpívat vám bude Petra Černocká. Hezký podvečer s Rádiem Blaník.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky Česku.

0: Enigma na Blaníku. Za 6 minut bude 6:30. Tak to vypadá, že děti možná budou mít ve škole zákaz mobilních telefonů. Premiér Andrej Babiš právě toto téma znovu otevřel. Nejen o samotných mobilech, ale i o škodlivosti sociálních sítí. Diskutoval před pár dny s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu premiér slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. No co si budeme povídat, paní učitelky si oddechnou a děti možná teda budou trochu zuřit, no. Za chvíli na Blaníku Petr Kotwald, Lucie Vondráčková nebo taky Bee Gees.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu. V matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte. A přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Rádio Blaník. Rádio.

0: Dan od kabátů. Hezký večer. Teď se podíváme do Českých Budějovic. Tam totiž míří Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty. Ten představí francouzské akrobaty, ohňovou show nebo workshopy chůze po laně. A to i pro seniory. Víc poví Šárka Zavadilová z pořádajícího spolku Bude cirkus.
1: Samozřejmě všechno děláme tak, aby to bylo bezpečné a seniori začínají třeba chozením po laně na zemi. Máme různá lana, která jenom položíme a různě jim je zakroutíme a oni se snaží, aby jejich nohy opravdu šly po tom laně a potom postupně to zvedáme, ale vlastně začínají třeba 5 cm nad zemí a až když vlastně víme, že je to bezpečný, tak je dáváme někam výš. A celou dobu je u nich přítomen lektor, který jistí nebo se i navzájem jistí.
0: A já ještě dodám, že festival se odehraje v parku u Malého Jezu a to už příští týden od 17. do 20. června. Tak zdravíme do Budějic. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Vaby Daněk, Miley Cyrus nebo taky Petra Janu s Petrem Jandou. A od 7 tu budou písničky na přání. Dnes minimálně do 10. večerní.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Ludka Bílá.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: I na Blaníku jedeme dál. Teď vám zpívali Petra Janu s Petrem Jandou a za 7 minut bude 7. Před námi jsou sobotní písničky na přání. Těšte se na Karla Gotta a Janu Petrů.
1: Den je krásný, den je krásný.
0: Vybrali jste taky divokej horský tymián od Pavla Žalmana Lohonky.
2: Podívej, jak málo sočí.
0: Nebo Vojtu Drahokoupila.
3: Pojďme žít tady a teď.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná a na severu a severovýchodě se mohou místy objevit přehánky. K ránu bude od západu oblačnost přibývat. Nejnižší noční teploty klesnou k 12 až 8 stupňům, na severu až k 6 stupňům Celsia. Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků, vládnout bude proměnlivá převážně velká oblačnost a na většině území se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě čekejte přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty se zítra dostanou na 16 až 22 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů Celsia.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: XXL výprodej v online shop CZ.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Garáž v Liberci za 900 tisíc korun. Rodinný dům v Ostravě Svinově za 10 milionů 900 tisíc. Byt 4KK v Praze za 5 milionů 450 tisíc. Chata v Blažejově na Jindřichohradecku za 1 650 000 a pozemek k bydlení v Chroustovicích u Chrudimi za 2 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
13: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: firma na zážitky
7: CZ.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Martin Ledinský
19: na rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 7 a opět spousta přání dneska od vás dorazila. O písničky, které máte rádi, si můžete psát s předstihem alespoň 3 pracovních dnů na stránkách radioblaník.cz. Svátek má Antonín a taky Tobiáš, tak přejeme všechno nejlepší a rovnou pojďme na první vaše přání. Budeme hrát skupinu Jelen a od nich Magdalénu, napsala Barbora z Heřmaniček. Laurinko, dnes slavíš 8 let a ty, Stelinko, 5 let. My vám celá rodina přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí, ať se vám splní vše, co si přejete. Chceme, abyste věděli, že jste naše největší štěstí a že vás milujeme nejvíc na světě. Maminka, tatínek a zbytek rodiny.
13: Písničky na přání.
16: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku skupina Jelen a teď už Karel Gott s Janou Petrů a Den je krásný. Napsala Miroslava ze Zdic. Před 60 lety dne 11. června sebrali naši drazí rodiče Jaroslava a Miroslav Jancovi ze Zdic. Tento den oslavují právě dnes se svou rodinou a přáteli. Děkujeme vám za veškerou lásku, trpělivost a zázemí, které nám po celá léta vytváříte. Do dalších let přejeme především pevné zdraví a spoustu radosti z každého společného dne. S láskou přejí dcery Jarka a Mirka s rodinami. A teď taky zdravíme na jednu pravou, nefalšovanou severočeskou svatbu. Petře a Peťovi hodně štěstí a krásných dnů přeje Hanina a všichni, kdo dneska slaví s nimi.

Na Blaníku Karel Gott a Jana Petrů a teď už na vaše přání všechno nejlepší od bratrů Nedvědů. Napsala paní Jana z Frýdku Místku. Maminko naše, přejeme ti vše nejlepší a nejkrásnější k tvým 75. narozeninám. Máme tě moc rádi, užívej života plnými doušky společně s námi. S láskou dcery Jana, Edita a Kamila s rodinami a také 8 vnuků a zatím jeden pravnouček. Napsala taky Žaneta z Jablonce nad Nisou. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku pro Danuši Krokovou k 55. narozeninám, které oslavila 9. června. Chtěla bych jí dodatečně popřát všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a ať se jí splní všechna přání. Mám jí moc ráda. Žaneta Adámková z Jablonce nad Nisou. Zdravíme taky Lenku, která píše z Aše. Dobrý den, Blaníčku, já, Lenka, až z Aše, jsem měla včera 55, ale dnes je oslava a tím bych chtěla všem moc poděkovat, že i přes nevelké teplo přišli na zahradní párty a užívají si jak papání, tak pití. Moc dík všem, tak Lenko, krásně to oslavte, zdravíme do Aše. A hrát budeme taky ke 30. narozeninám. Přání zní takto: pro mého švagra, má dnes 30 let a slavíme. Od Lukáše, od mamky Evy a od páti a od sestry Markéty. Moc děkuji. Tak hrajeme, tady jsou Nedvědi a všechno nejlepší. Vy jste s Blaníkem a přejeme vám krásnou sobotu.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání, teď je před námi Leonard Cohen. Toto přání dorazilo z Chodova. Naše maminka, babička, milátka veselá má narozeniny a my máme přání jediný. Hodně štěstí, zdraví a hlavně to zdraví ti přejí Milča, Kája a Milí. Zdravíme taky do Božic, odkud přišlo toto přání od pana Zdeňka. Dobrý den, zahrajte prosím do Kostic Martině Helešicové k jejím narozeninám. Přeju ti, ať jsi zdravá, šťastná a milovaná, ať úsměv ti oči i tváře rozzáří. Miluju a věř, co ti srdce říká, krásná a mladá, budeš ještě dlouho, přijmej lásku i milá potěšení od srdce. Raduj se ze všeho, co těší tvoje srdce. Všechno nejlepší do dalších let ti přeji z Božic, Dům Amo Vivo, Zdeněk.

0: Na Bladníku dohrává Leonard Cohen a teď už je před námi Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. Napsala Lucka ze Starokoče. Pro mého nyní už manžela Vladimíra, zrovna dnes jsme se vzali po 25 letech. Stejně tě stále pořád, stejně miluji.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Marek Ztracený na Blaníku a tady už je na vaše přání Pavel Žalman Lohonka. Napsal Miroslav z Mělníka. Prosím o zahrání písničky Divokej horskej tymián pro mého bratra Jaroslava Havla z Mělníka k jeho 80. narozeninám, které oslavuje dnes s rodinou a přáteli. Přejeme hodně zdraví, štěstí do dalších let. Gratulaci posílá bratr Mirek a Věra Havlovi s rodinou. Taky od nás z Blaníku všechno nejlepší.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku Pavel Žalman Lohonka a teď je před námi Vojta Drahokoupil Žít tady a teď. Napsala Jana z Jihlavy. Milovaný Andrášku, přejeme ti všechno nejlepší k tvým kulatým 40. narozeninám, hlavně zdravíčko, štěstíčko, pohodičku a kopec lásky. Tvoje mamka, taťka, Peťka s Mírou, Valinka s Maxíkem, Tomis a tvůj Kája s Amálkou a Andruša se Sebíkem. Užij si oslavu s námi všemi, máme tě moc rádi, srdíčko.

0: pojďme žít tady a teď.
1: Vojta Drahokoupil na Blaníku, za 5 minut bude 7:30. V písničkách na přání se můžete krátce před 8:00 těšit třeba na tričko od Pavla Horňáka. A na vaše přání taky Jarošovský pivovar od Argemy, Michal Tučný a za chvilinku Verona s Michalem Davidem. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
3: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Verona, Michal David, Náhodou 2019 a tuhle tu písničku vybrala Katka ze Zbraslavy, která píše: 40 let už na světě záříš, kytici štěstí chci k narozeninám ti dát, zdraví a lásku ti ze srdce přát, ať život ti přináší splněné sny, ať prožíváš jenom ty nejhezčí dny. Filip, Lukášek a Amálka ti hodně štěstí, lásky a síly dávají, ze srdce ti přejeme všichni jen to nejlepší a ať se ti ve všem daří. To vše ti přejí Filip, Lukášek, Amálka, mamka, Káťa, Máťa, Nikolka, Samík, Jendové, Domča, Jarmila, Lukáš, Alena. Všichni tě máme rádi.

Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání a teď už je před námi Michal Tučný. Všichni jsou už v Mexiku. Napsala Jarmila z Újezda u Uničova. Dobrý večer, Blaníčku, tuto písničku posíláme do Bělkovic, Lešťan, panu Antonínu Vejmolovi k jeho dnešnímu svátku s přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví a pohody, tomu přejí Jarka a Honza z Újezdu u Uničova. A napsala taky Martina z Hopšovic. Prosím o zahrání písničky pro všechny indiány, indiánky, kovboje a kovbojky, kteří křepčí na 13. pětiboji v Hopšovicích na naší zahradě. A děkujeme náčelníkovi Martinovi za krásný den plný sportu a western soutěží. Indiánská babička Martina. A přání poslala taky Zdenička ze Svitav, bude pro Janu, Gábinu a Gábinku do Jevan, pro kamaráda Honzíka do Nebíčka, pro Ivu a Luďka do Hrochova Týnce, pro Jirku ze Suchovršic a pro mě k blížícímu se svátku. Zdeničko, zdravíme!

Na Blaníku Michal Tučný a teď už holky pro mámu, napsala Jiřina z Dobřichova. Dnes slaví naše maminka, paní Jiřina Kuprová z Peček, krásné kulaté 80. narozeniny. Hodně štěstí a hlavně zdraví přejí Jiřina, Pavel a Michala s rodinami. Své přání z Benešova poslala taky Iveta. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro naší maminku a babičku, paní Jolanku Vnenčákovou k dnešním 74. narozeninám. Milá maminko, přejeme ti moc zdravíčka, taky štěstíčka a spoustu krásných dnů na své zahrádce. Máme tě moc rádi. Iveta, Lucinka, Monička a celá rodina.

Na Blaníku holky a teď jedna krásná písnička od Hany Zagorové a Petra Reska. Hádejte, která? Ta pusa je tvá, to bude. A vybrala jí Kamila z Horoušan. Naše babi Helena a děda Petr slaví kulaté narozeniny a naše celá rodina jim přeje pevné zdraví a ať jsou spolu stále tak šťastní. Máme vás moc rádi. Ta pusa.

0: Hana Zagorová s Petrem Reskem na rádiu Blaník a teď už je před námi Jarošovský pivovar od Argemy. Své přání poslala Šárka z Radhostic u Vimperka. Pro Luboše Matouška z Radhostic. Milí Luboši, přeji ti k tvým 60. hodně štěstí, zdraví a lásky. Ať nám to spolu dál klape jako do posud. Přeji ještě spoustu pohodových let. Přítelkyně Šárka. Rádio
1: Blaník. Hezky česky.

0: Argema na Blaníku, teď už Pavel Horňák a napsala Andrea z Českých Budějovic. Zdravíme Blaníčka, dnes má svůj velký den naše drahá Sofinka, 10 svíček na dortu už má a my ji dneska chceme přát, ať se splní každý její sen a úsměv jí zdobí každý den. Máme tě moc rádi? To vše přejí rodiče, sourozenci, zvířecí kamarádi a ti, co na tebe dohlíží každý den z nebíčka. Užij si krásnou oslavu. A napsala taky Jasmína z Prahy. Písnička je pro moji sestru Viktorii k jejím 22. narozeninám. K narozeninám ti přejeme za celou rodinu, hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky a také spoustu peněz do budoucna. Všechno nejlepší.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky.

Na Blaníku zpěvák 80. let Pavel Horňák, dnes už soudcem Nejvyššího soudu České republiky. No a teď na vaše přání Jakub Smolík, O mámo, napsala Pavlína z Oseka. Naše maminka Marie Navrátilová z Duchcova oslavila životní jubileum 70 let. Nezlob se, že to říkáme veřejně, ale ty na to vůbec nevypadáš. Přejeme ti hlavně zdraví a spokojenost do dalších let. Máme tě všichni rádi, dcera Pavlína s rodinou, dcera Maruška s rodinou, syn Jiří s rodinou, syn Petr s rodinou. Kdybychom měli všechny vyjmenovat, tak tu budeme celou noc. Vše nejlepší přejí všichni, co tě mají rádi a ty to víš. Krásné narozeniny a velkou pusu, tak hezký večer s Blaníkem. Já.

0: Na Blaníku Jakub Smolík, za 3 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už za chvilinku Helena Vondráčková. Sladké mámení. Těšte se taky na Vohnouty. Vracím se domů nad ránem. Nebo na Františka Nedvěda. Nikomu se ani nesní. A na spoustu dalších písniček, které jste vybrali. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod polojasnou oblohou klesnou ke 12 až 8 stupňům, na severu až k 6 stupňům Celsia. Na severu a severovýchodě se mohou místy objevit přehánky. Kránu pak bude od západu oblačnosti přibývat. A jak bude zítra? Neděle má být ve znamení proměnlivé oblačnosti a na většině území se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě čekejte přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na horách se budou zítra teploty pohybovat kolem 10 stupňů Celsia.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
4: Za minutu bude 8 a písničky na přání pokračují. Teď už slibovaná Helena Vondráčková a Sladké mámení. A napsala Natálie ze Skupic u Postoloprt. Krásný den do rádia Blaník, zdravíme všechny posluchače. Rodina Veverkových, Ondra a Kája, zdraví naší Haničku. Haničko, ať je tvůj den sladký jako tahle písnička a veselý, jako dobře vychlazená slivovička. Máme tě moc rádi a posíláme ti sladké mámení. A Radka z Proseče píše, chtěla bych zahrát písničku k 82. narozeninám svému tatínkovi. Tatínku, mám tě moc a moc ráda. To napsala Radka.

0: Na Blaníku vám zpívala Helena Vondráčková a teď už Síla starých vín od Škvorů. Napsala Helena z Vlachova Březí. Milý Blaníčku, zahrajte prosím mému příteli Honzovi Jirouškovi z Lažišť k jeho 55. narozeninám, které oslavil 8. června s přáním pevného zdraví do dalších let, hodně štěstí a lásky, spoustu dobrých přátel a životních úspěchů jak v práci, tak i v osobním životě. To ti ze srdce přeje tvá milující přítelkyně Helča Šrámková s dětmi. Napsala taky Petra z malé vesničky Spařence. Milý Kájo, k tvým krásným 40. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a splnění všech přání. Ať tě životem provází jen samé krásné chvíle, dobrá nálada a lidé, které máš rád. Děkujeme ti, ty víš, užij si svůj slavnostní den naplno, všechno nejlepší ti ze srdce přejí. Péťa s Natálkou, mamka Marie, děda Vláďa a babička Mirka. Do Vlašimi zdravíme Jardu, který poslal toto přání. Veroniko, dnes máš svůj veliký den. Stala jsi se mladou paní. Přejeme vám do společného života jen to nejlepší, spoustu krásných zážitků a radostí. Jarda, Jana, Sofi a všichni Vlašimáci. A ještě tady máme přání od Ivany z Obořiště. Dvojnásobná radost pro vaše rodiče před 70 lety. Dvojnásobná oslava pro vás dva, Jendo a Stando Počtovi. A pro vaše rodiny dnes přejeme vám oběma hlavně pevné zdraví, štěstí a moře energie do dalších let. Vše nejlepší přejí vaši nejbližší Petrův zdar. A ještě vzkaz. Dnes slavíte Stando a Honzo z Obořiště krásných 70, proto od srdce chceme vám přát, aby pevné zdraví jste měli a užili si všechno, co máte rádi. Ze srdce vám to přejí vaše rodina, děti a vnoučata z Obořiště.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku Škvoři, teď už Marcela Holanová, Já jsem tvá stála, napsala Jarmila z Újezdu u Uničova. Dobrý večer, Blaníčku, písničku posíláme do Řehenic Křiváčku, paní Barunce Rakové Oščádalové k jejím dnešním narozeninám s přáním hodně zdraví, štěstí, lásky a tolerance. To jí přejí a pusu posílají Jarka a Honza z Újezdu u Uničova.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Marcela Holanová a teď na vaše přání Svaz českých bohémů od skupiny Vohnout napsala Dana z Vysokého Mýta. Prosím o zahrání písničky na oslavu mého tatínka Jiřího Brusenbaucha na Túrově. Ať se nám hezky slaví, děkuji, PS, Alenko, písnička je pro tebe. A napsala taky Marie z Mostu, milý Blaníku, prosím zahrajte písničku pro naší vnučku, dceru, sestru Marušku Helenku Mazourovou z Mostu k jejím 15. narozeninám. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. A ať se jí vše splní. To jí ze srdce přejí babička, mamka s taťkou, bráška Kája a ségra Miluška.
1: Blaník Radio.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se

0: Na Blaníku vohnouti a teď už Karel Gott, Být stále mlád. A o tuhle písničku si napsalo mnoho z vás, například Tereza z Úpice. Milý Juro, přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozeninám, tvoje holky Tereza a Gábinka s babičkou Ivanou. Napsala taky Dagmar z Havlovic nad Úpou. Náš oblíbený Blaníku chtěli bychom nechat zahrát Miloši Peterkovi z Havlovic k jeho 44. narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a duševní pohody přejí Dagmar, Pepi a celý zbytek rodiny. Ladislav z Nabočan poslal toto přání Blaníčku, rád bych poslal písničku od Karla Gotta do Miřetic pro tátu Tondu a syna Toníka, kteří dnes slaví svátek Antonína. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v práci i ve škole přeje manželka Lucka Hrabcová, Ladislav Mrázek z Nabočan a Eva Mrázková z Chrudimi. A ještě tu máme přání od pana Bohuslava z Poličky, milé mamince, babičce, Emílii Slané z Poličky k nádherným 90. narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu pohody, lásky a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. Děkujeme za vše, co pro nás děláš, máme tě moc rádi a posíláme písničku na přání. Všechno nejlepší přejí děti, vnoučata a pravnoučata.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky

Na Blaníku Karel Gott a teď už na vaše přání narozeninová od Olgy Lounové napsala Martina z Hopšovic. Milý Blaníčku, zahraj prosím k narozeninám našim křem oslavencům do Hopšovic. Martinovi ke 34. narozeninám, jeho snoubence Verunce také ke 34. narozeninám a taťkovi Martinovi k 57. narozeninám. Přejeme jim všechno jen to nejlepší, pevné zdravíčko, užijte si dnešní den. Máme vás rádi za celou dnešní sešlost, mamka Martina. A z Jičína napsal Martin, prosím o zahrání písničky pro Pavla Růžičku z Oráčova ke 24. narozeninám. Doufám, že to brzy spolu oslavíme. Drž se, vše nejlepší a hlavně zdraví, s pozdravem Maxa.

0: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už Omega. Napsala Jana z Bystré. Chtěla bych zahrát mému Toníčkovi k svátku, moc ho miluji a za to, co pro mě dělá. Lásko, užij si to, přeje manželka Jana.
1: Jsme Rádio Blaník.

0: Omega na Blaníku, za 3 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Verona. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. A na vaše přání taky Michal Tučný, MIG 21 a za chvilku 19 od Františka Nedvěda. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás dnes do 10. večerní.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník. Léto je tady.
2: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
1: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
2: s českými písničkami a dětskými interprety.
1: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
2: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.

0: Zelenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jill Lenau.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
7: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.

0: Rádiu Blaník.
1: A teď už je před námi slibovaný František Nedvěd, napsal pan Jan z obce Oselce. Milí Blaníčku, zahraj prosím písničku k dnešním 40. narozeninám naší dceři Veronice a zároveň též dceři Ivetě, která oslaví 23. června 32. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody do dalších let přejí taťka, mamka a bráška panuškovi. Soňa z Waldsassenu píše, za tu mini oslavu, kterou zorganizovali moje nejnej sousedky s celou rodinou, vám z celého srdce za všechno děkuji, vaše medúza. A Marcela z Karlického údolí píše, že moc za vše děkuje dceři Lence, mamka.

0: Na Blaníku vám zpíval František Nedvěd a teď na vaše přání Verona a na mě nečekej napsal Zdeněk. Přejeme naší milované tetě Verče všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, lásky, peněz, ale hlavně zdraví, ať je pořád taková, jaká je a má nás pořád ráda, jako my jí. Přeji její kamarádi Zdeněk, Terka, Zdenička, Zděnda, Šneci, Čenda a Pepina, Pavel, Šárka, Filip, Danouš, Matěj, Adéla a taky její manžel Tomáš, synové Tom a Martin a Čubr, Babča, Mirka a pes Niky. S láskou Béda Hudeček. Napsala taky Jana z Jiřic. Zahrajte prosím pro Péťu Švece z Jiřic k jeho narozeninám. Milý Péťo, všechno nejlepší k zítřejším 58. narozeninám. Pevné zdraví, štěstí, lásku, spoustu ujetých kilometrů na kole a skvělé lidi kolem sebe. Právě ty, co s tebou teď sedí v altánu. Máme tě rádi, to ti přeje celá tvoje rodina.
1: Blaník!

Na Blaníku pokračují písničky na přání, teď už Michal Tučný tam u Nebeských bran napsala Dáša s celou rodinou, a to z Obořiště. Milí počtáci z Obořiště, Stanislave a Honzo, k vašim 70. narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a humoru, ať vás život stále baví, energie neopouští a důvodů k úsměvu máte každý den víc než dost. Užijte si svůj slavnostní den naplno a pamatujte, 70 je jen číslo, ale vy jste originálové. Všechno nejlepší k narozeninám vám přeje celá rodina počtáků.

Michal Tučný na Blaníku, teď už MiG 21, chci ti říct, napsala Michaela z Bílovic nad Svitavou. Kočičko, Aničko, všechno nejlepší k tvým 27. narozeninám. Roky plynou, čas se zastavit nedá, tak užívaj si, dokud tvoje hlava není šedá. Jsi slunce, jsi ráno, jsi veselý člověk, kterého nikdy není málo. Dej pusu manželovi a dovi, je tady přímo napsáno. Tak, snad je to napsané správně. Každopádně na Blaníku MiG 21.

MiG-21 na Blaníku, teď už pár přátel od Michala Davida, napsal Jaromír z Rynholce. Dnes slaví krásné půlkulaté narozeniny moje babička, manželka mého dědy, maminka mého táty a strejčků bezvatchýně mojí maminky a kamarádka kamarádů paní Marta Barochová. Vše nej přejí Jarda, Martin, Simča, Honzík, Vendulka, Lukáš a vnuk Šimonek. Eliška z Kožlan poslala toto přání. Milý Standíku, k tvým krásným 70. narozeninám ti přejeme jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, životní pohodu a spoustu lásky a radosti. Jsme všichni vděční, že nám tě osud poslal do cesty a že po ní společně kráčíme už tolik let. Lepšího kamaráda jsme si ani nemohli přát. Máme tě moc rádi, Vanda, Lenka a Eliška. A ještě tu máme přání až z daleka Francie od Ilu. Dobrý den, Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro nás, pro partu přátel, kteří společně tráví dovolené Silvestry, a to již 33 let. Právě společně trávíme dovolenou ve Francii, v Normandii a posloucháme vaše skvělé rádio Blaník. Tak na tu dovolenou 3Kčka, Kodítkovi, Kordovi a Kafkovi. Díky moc a krásné léto, Blaníčku. Jo, a Konopiště bylo úžasné. Tak to jsme moc rádi a úžasné bylo Konopiště i díky vám, Blaníkům.

0: Michal David na Blaníku, teď už je před námi Ozzy Osbourne, napsala Kamila z Hlízova. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro kamarádku Janičku do Kutné Hory, která dnes slaví svoje narozeniny. Milá Janičko, písničku a přání všeho nej k tvým narozeninám ti ze srdce posílá kamarádka Kamča.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na

0: Vaší sobotní pohodě na Blaníku Ozzy Osbourne za 3 minuty bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině mezi 9. a 10. Například skupina Miraj. Když nemůžeš, taky Jakub Smolík s Viktorkou Genzerovou. Nebo skupina Turbo. To bude pánové jízda. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc bude většinou polojasná a na severu a severovýchodě se mohou místy objevit přehánky. K ránu bude od západu oblačnost přibývat. Nejnižší noční teploty klesnou k 12 až 8 stupňům, na severu až k 6 stupňům Celsia. Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků, vládnout bude proměnlivá převážně velká oblačnost a na většině území se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě čekejte přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty se zítra dostanou na 16 až 22 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů Celsia.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 9 a dál vám budeme hrát na přání. Teď už půlnoční smíření od Ivety Bartošové. A napsala Zdeňka z Opavy, prosím o zahrání písničky pro mého skvělého kolegu Tondu Sovu k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší přeje kolegyně Zdeňka.
1: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Iveta Bartošová na Blaníku, teď už Holubí dům od Jiřího Schellingera, napsal Karel z Čejkovic. V moravských Čejkovicích je právě veselo a zní i plno krásných vzpomínek. Parta kamarádů z vojny tam slaví 50 let od ukončení základní vojenské služby. Velké poděkování posílají Honzovi Ryšavému alias Kouskovi, který dlouhá léta organizuje všechna společná setkání. Honzo, palec nahoru a díky. Jako poděkování zazní legendární píseň Holubí dům, hit vojenských let, který dodnes připomíná mladá léta, kasárna i kamarádství na celý život.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a tady už je Lara Fabien. Napsal Gabriel z Prahy. Všetko nejlepší je k narozeninám Žanetě, praje Gabriel.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání, teď už Miraj, když nemůžeš, tak přidej, napsala Lucie z Opatovic nad Labem. Milá Gábinko, posíláme ti písničku pro radost a dobrou náladu. Zvládni poslední dny školy, užij si prázdniny se všemi sestřenicemi. Buď stále tak fajn, jako si i teď, mamka, taťka a Terka. Napsal taky Karel z Prahy, milý Blaníčku, zahraj tuto písničku pro moji babičku Drahomíru. Babi, zdravím tě, tvůj Kár.

Na Blaníku Miraj teď už Robin Gibb napsala Bohumila z Jilemnice. Prosím o zahrání písničky pro Janu Zelenkovou ze Svojků. Jano, dnes slavíš krásných 70 let a já bych ti chtěla popřát hlavně zdraví, spokojenost a mnoho dalších šťastných chvil. Jsem moc ráda, že tě mám. Vždy se těším na naše společná setkání, na chvíle u kávičky, kdy si můžeme v klidu popovídat o všem, co život přináší. Nejraději mám naše vyprávění o vnoučátkách a pravnoučátkách, protože právě oni nám přinášejí tolik radosti a důvodu k úsměvu. Jste s Blaníkem a přejeme pěknou sobotu.

0: Robin Gibb na Blaníku, teď už Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou, Říkej mi táto, a tuhletu písničku vybrala Dana z Vysokého Mýta. Pro Jiřího Brusenbaucha, milý tatínku, dnes slavíme na Túrově tvé krásné 78. narozeniny. Tak mi dovol, abych ti za celou tvoji velkou rodinu popřála hlavně hodně zdravíčka a ať tu s námi ještě dlouho v plné síle budeš. To ti ze srdce přejí dcery Danuška a Janička, syn Jurášek s rodinami a manželka Alenka a ostatní členové rodiny. Hezky si to dnes s námi užij.
1: Radio Blaník.
2: Hezky

0: Jste s rádiem Blaník, kde dál hrajeme na vaše přání. Teď už Mili Vanili napsala Michaela z Českých Budějovic. Dobrý večer, tady Nini Mí, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Davida, mou životní a nejlepšího tátu na světě. Náš domov je tam, kde jsme spolu. Moc nám chybíš, lásko, těšíme se na tebe zítra. Jsi naše všechno, nás nikdy nikdo a nic nerozdělí. Milujeme tě nejvíc na světě, jenom tvoje holky a Badíček.
1: Jsme Rádio Blaník.

0: Mili vanily na Blaníku, za 3 minuty bude 9:30. V písničkách na přání se krátce před 10:00 dočkáte taky Jiřího Korna.
1: Jednou je hůř, jednou je líp.
0: A vybrali jste i Karla Gotta, na vaše přání třeba taky Elton John a za chvíli Eláni. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
10: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
11: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
10: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
12: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
11: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Padá!
15: Tak si něco přej.
14: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
15: Tak to se mi to přání splnilo.
14: Cože?
15: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
14: No tak, toho musíme rychle objednat.
16: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Atención!
17: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
17: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
0: Před námi skupina Elán, Znova sama dotkni, a napsal Rostislav z Chlumce. Moje milá Andrejko, 15. června oslavíme krásných 30 let od naší svatby. Chtěl bych ti z celého srdce poděkovat za všechnu lásku, podporu, trpělivost a krásné chvíle, které jsme spolu prožili. Děkuji ti za naši úžasnou rodinu, naše dvě krásné dcery a také nově za radost, kterou nám přináší náš malý vnouček Honzík. Jsem šťastný, že mohu život sdílet právě s tebou a po 30 letech tě miluji stejně, ne-li více než na začátku. Tvůj Rosťa. Pokýmka.

0: Na Blaníku slovenská skupina Elán a teď už česká skupina Turbo. To bude, pánové, jízda. Tuhletu písničku vybral pan Jiří ze Suchovršic. Prosím, zahrajte pro naší super čupr rodinku, se kterou dnes trávíme společný čas. Moc děkuje, Jirka.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám.

0: Na Blaníku Turbo teď už Elton John napsal Jakub z Českých Budějovic. Netřeba moře slov, netřeba řeky vět, úmysl prozradí i malý květ. Jedno, dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku, krásné narozeniny přeje manžel Jindra, syn Kuba s přítelkyní Mončou, syn Zbyněk s manželkou Adlou a vnoučata Vojtík a Lucinka, dcera Verunka s manželem Radkem a vnoučata Adámek a Anetka.
1: Rádio Blaník.

0: Elton John na Blaníku, teď už Karel Gott a Selaví, napsala Kačenka z Kamenného přívozu. Lásko moje, zase si se mnou přežil další rok. Moje nemoc nám vzala radost ze života, ale já ti slibuju, že si spolu ještě zatančíme. Moc tě miluju, prcku, tvoje kačátko. Zdravíme všechny z Kamenného přívozu. Hezký večer.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: Na Blaníku Karel Gott a teď už Raduza, píše Dráža z Francie. Ahoj, jsme čtyři Češi ve Francii, pracujeme na vinicích a pustila jsem rádio Blaník a koukali, tak posloucháme a zdravíme z Francie. Mějte se rádi, ahoj. Tak moc vás zdravíme od nás z Česka a ať vám jde práce na francouzské vinici pěkně od ruky.
1: Písničky napřáj. Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky napřání.

0: dír. Radůza na Blaníku a teď už jdeme do finále. Před námi je poslední vaše dnešní přání. Jiří Korn napsal Josef z Habartova. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písně od Jiřího Korna. Jednou je hůř, jednou je líp pro mého miláčka k dnešnímu krásnému dni. Lásko, je to rok, co si se na mě poprvé usmála a zaryla si se do mého srdíčka. Nemůže být každý den krásný, protože by nebyl znát ten rozdíl a neměli bychom potřebu se oba snažit, aby těch dní, co je lépe, bylo daleko víc. Miluji tě, lasíku, vzkaz je od Franci Mórka pro mého Marťánka.
1: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu.

0: Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod polojasnou oblohou klesnou ke 12 až 8 stupňům, na severu až k 6 stupňům Celsia. Na severu a severovýchodě se mohou místy objevit přehánky, kránu pak bude od západu oblačnosti přibývat. A jak bude zítra, neděle má být ve znamení proměnlivé oblačnosti a na většině území se opět objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě čekejte přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 16 až 22 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů Celsia. Tolik počasí a hezký sobotní večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy slabě prší a teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni. Přes den pak čekejte většinou proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a v odpoledních maximech naměříme 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Místy zafouká silnější vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 km v hodině.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebojů.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
5: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy slabě prší a teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni. Přes den pak čekejte většinou proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a v odpoledních maximech naměříme 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Místy zafouká silnější vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 km/h.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 14. června a svátek má Roland. Narozeniny dnes oslaví například herečka a moderátorka Tereza Kostková, její 50 let, dále sportovní moderátor a komentátor Petr Svěcený, tomu je 52. Narozeniny má také slovenská poproková zpěvačka Zuzana Smatanová, oslaví 42. narozeniny a oslavencem je taky britský zpěvák a skladatel známý ze skupiny Culture Club Boy George a tomu je 65 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Hezký poslech.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy slabě prší a teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni. Přes den pak čekejte většinou proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a v odpoledních maximech naměříme 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Místy zafouká silnější vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 km v hodině.
0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
2: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Blázniví, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třásl.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
3: Radio.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme neděli 14. června, svátek má Roland. Do konce roku nám zbývá přesně 200 dní. Je také Světový den dárců krve a já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. Vláda vyjadřuje hluboké uznání všem dárcům krve. Na jejich počest dnes večer nasvítí Strakovu akademii červenými světly. Ode dneška jezdí vlaky podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů Českých drah ve většině krajů. Rozšíří spojení i jejich návaznost. Ode dneška platí nová evropská vyhláška, která upravuje způsob označování medu. Odstraní z trhu výrobky, které nemají s medem nic společného. V Berouně druhým dnem pokračují vyhlášené hrnčířské a řemeslné trhy. Na Husově náměstí najdete tradici i modernu. Jarmark s dobovým tržištěm i atrakcemi a řemesly se koná také na náměstí Beneše v Liberci. A 10. ročník Moravského divadelního léta začne dnes v 7:30 večer v letním kině v Olomouci hudebním ohňostrojem Moravské filharmonie. Festival potrvá do 28. června a nabídne hry, muzikály i program pro děti. Tolik očekávané události. Krásnou neděli vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

kartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě, když hážeš bílé křemenáče na cibulku.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy slabě prší a teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni. Přes den pak čekejte většinou proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a v odpoledních maximech naměříme 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Místy zafouká silnější vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 km v hodině.
0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu